Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Dexter's Bridge.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Váša? Zpěvák skupiny Ty syčáci a Jasná páka.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Petr Váša? Zpěvák skupiny Ty syčáci a Jasná páka.
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Tak, stáváme. Za 5 minut už bude 6. Jestli pro vás do práce znamená cestu po D8 na Německo, na Drážďany, tak dálnice je za Ústím po nehodě zavřená. Na 1,80 kilometru už se hodinu a půl vyšetřuje vážná nehoda 2 osobáků a policie stahuje provoz na exitu 80 Libouchec. Před tím odklonem už je fronta z 75. kilometru. Jestli pojedete z republiky na Slovensko, na Čadcu, tak jak je od pondělí omezení u mostu u Jablunkova, tak jsou tam na té 68 kolony z obou směrů. Z Beatu přejeme dobré středeční ráno s datem 7. října 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Audio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na teran.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne teplo. Má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nyní zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu mraku ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejový obránce Jan Novák v 47 letech definitivně ukončil kariéru. Bývalý reprezentant a ikona pražské Slavie získal s klubem 2 extraligové tituly a odehrál téměř 800 zápasů v nejvyšší soutěži. Aktuálně v Prostějově působí jako asistent trenéra. Norský hokejový obránce Ole Andersen končí v Českých Budějovicích. Motor se s účastníkem mistrovství světa z roku 2023 rozloučil po pouhé měsíční zkoušce. Bydliště má zásadní vliv na zdraví lidí a mezi regiony jsou výrazné rozdíly. Nejhorší situace je v Ústeckém a Karlovarském kraji, naopak Praha a Jihomoravský kraj vycházejí výrazně lépe. Lidé ze sociálně vyloučených oblastí se pak dožívají v průměru o 10 let méně. Vojenská akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny, více mluvčí Martin Kresta.
6: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
5: A nakonec chybná aktualizace Microsoftu může uživatelům Office 2016 a 19 deaktivovat licenci nebo program z počítače úplně odstranit. Microsoft šíření aktualizace pozastavil a doporučuje Office znovu aktivovat, případně nainstalovat. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
0: Krok.

Alice Cooper varoval před toxickou přitažlivostí k některým jedovatým ženským a vás to zase dneska určitě bude táhnout k telefonu, protože i dnes máte možnost u nás na Beatu vyhrát přenosnou udírnu firmy Kaiser. Jako se to včera podařilo Markovi, v pondělí Martinovi, takže by dneska vyhrál Milan, může vyhrát kdokoliv, kdo se včas, až vyšleme kouřové signály, tedy až se ozve, že stoupá dým Jana Spáleného, tak se pak provolat na linku 210 32 33 34. Jinak taky Standa Rubáš svolává býťáky, kteří mají už sluncem vyšisovanou samolepku Beatu, aby se pro novou zastavili dneska mezi 11. a 13. hodinou u Mach Motors v Praze v Motole u rušné křižovatky Plzeňská Kukulova. Mapičku najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz a třeba tam najdete i vstupenky na dnešní pražský koncert Deep Purple.

Je středa 7. října, už jsem lehce naznačila, že se dnes budeme chystat na pražský koncert Deep Purple a vypadnou z nás i vstupenky. Jak jsem říkala, můžete se zastavit i pro samolepku u Chmach Motors a Standa poveze i pár lístků na večerní Purple. Jinak zítra bude v Šumperku mít své vystoupení fyzický básník Petr Váša. Zpěvák skupin Ty syčáci a Jasná páka se už dneska zastaví tady u nás na Beatu, protože je objednán na 19. hodinu na ušní kontrolu k Petrovi Korálovi. Po 9. zase váš důvtip bude zkoušet vejvodák. I dneska nás čeká roková detektivka a můžete vyhrát Psí hvězdy knížku Petra Hellera a k tomu taky CDčko Jackers Pomalu a jistě. No a jistě po druhé odpolední pokračujeme v našem říjnovém speciálu Půl kila roku, takže nás čeká další celé album, které vyšlo před 50 lety. Hezko.

Pojďme chviličku rokovat o fotbale. Reprezentační sraz našich se úplně nepovedl. Všechny čtyři zápasy Ligy národů prohrály. Na dva vstřelené góly bylo 10 inkasovaných. Včera ve Wembley to skončilo 3-0 pro Angličany. Harry Kane oslavil dorovnání rekordu v nejvyšším počtu odehraných zápasů v dresu Británie, když při svém 125. reprezentačním účinkování dal dvě branky. Ta třetí, nebo časově první, to byl vlastňák kapitána Coufala. Další zápas hrají Češi za měsíc 12. listopadu v Praze na Spartě proti Španělům, kteří po včerejší výhře 2-1 nad Chorvaty drží v Lize národů neporazitelnost a mají již jisté čtvrtfinále, stejně jako ve čtvrté skupině Portugalci. Naši uzavřou skupinovou fázi 15. 11. v Osijeku.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepsové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 6:30, za Ústím na Německo je D8 po nehodě u sjezdu na Libouchec zavřená. Před tím odklonem na 80. kilometru je zpomalení ze 76. A na tom 80. dálnici opustíte jenom na chviličku, hned pak za kruhákem vás zase na D8 pustí. Další nehoda na ústecké dálnici je před Prahou. Na 5,5. kilometru se srazila 2 nákladní auta a brzdí se u Úžic na 9. kilometru. A jestli jedete z Prahy na Karlovy Vary, tak pozor, mezi Stochovem a Řevničovem na 35. kilometru je vybouraný osobák. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne teplo. Má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nyní zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu mraku ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Lyžařka Michaela Šifrinová pro novou sezonu mění strategii. Některé slalomy vynechá a více se zaměří na obří slalom a Super G. Kdo chce u voleb použít e-doklady, musí předem aktualizovat aplikaci na současnou verzi 1.29.1. Po aktualizaci je potřeba s připojením k internetu obnovit doklad, ideálně nejpozději 48 hodin před volbami. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha, umožní mu to snazší manipulaci s odtokem z vodních nádrží. Kraj zároveň žádá obyvatele, aby vodou neplýtvali. České radiokomunikace chystají demolici 2355 metrů vysokých stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Odstřel je plánovaný v nadcházejícím týdnu, přesný termín bude záviset i na počasí.
2: Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku. Jeho signál pokrýval i oblasti mimo střední Čechy. Povinnost zajistit analogové středovlné rozhlasové vysílání skončila na konci roku 2021 a vlastník poté řešil dál osud stavby. Radiokomunikace sice zveřejnili výzvu na odkup. Dva zájemci sice byli, ale nakonec toho z mnoha důvodů sešlo. Tak ho ještě omrkněte, než po půl století navždy zmizí. Luboš Dvořák, Český Brod.
1: A nakonec, řidiči by si měli včas objednat převzutí na zimní pneumatiky, protože pneuservisy se začínají plnit už během října. V listopadu mohou čekací doby dosáhnout až 3 týdnů. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

David Coverdale se probouzí do 7. října 2026 tím, že se stále modlí za to, aby všechny naše sny a naděje nevybledly. Frontman Whitesnake nedávno oslavil 75. A moment, tak tuhle tu písničku vám chci pustit, ale za malý okamžik. Takže si to tady stopneme, jestli se mi to podaří. Ano, stalo se tak. Takže chtěla jsem říct, že frontman Whitesnake, který David Coverdale nedávno oslavil 75. No a dneska je má John Mellencamp. Ano, hned si ho pustíme. Jeho první manažer si myslel, že když má někdo takové divné příjmení Mellencamp, že do světa showbiznisu fakt jít nemůže, a tak mu vymyslel údernější přezdívku Kruger, tedy Puma. Jo, ale jakmile se Johnny prosadil, tak se vrátil ke svému skutečnému jménu. Jak jsem naznačila, narodil se 7. října 1951, a to s těžkou vrozenou vadou, s rozštěpem páteře, s výrůstkem o velikosti pěsti na zadní straně krku. A rodiče přistoupili v té době na experimentální operaci. Opakuju, že jde o rok 51, ta operace trvala 18 hodin, ale povedla se. Zachránila mu život a John se o ní dozvěděl, až když mu bylo 10 let, když se ho kamarád dotazoval, od čeho má na zátylku tak velkou jizvu. Takže se doma poptal a rodiče mu později taky prozradili, že šlo o experiment, tedy nemocnice se za ten zákrok účtovala tenkrát jenom $1. A neurochirurga, který ten zákrok provedl, tak John vyhledal v roce 2014, to už tomu lékaři bylo 97 let a dokonce se podařilo sehnat i zákrok dokumentující fotografie. Tak, já vám tedy pustím teď jednu z parádních písniček Johna Mellencampa a ještě prozradím, že je to 14 dní, tedy čerstvě, co je na trhu knížka jeho textů. John Mellencamp, zpěvník 50 let písní a poezie. A předmluvu napsal Mellencampův dlouholetý přítel a slavný spisovatel Stephen King.

0: žena, vaše žena.
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Váša, zpěvák skupiny Ty syčáci a Jasná páka?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Zítra hrají olympici v Jihlavě a dneska v grandžovém Seattlu řádil Tomáš Hertl. Dvěma góly a párem asistencí k tomu byl režisérem výhry jeho vegaských rytířů nad Krakeny 6-2. Montreal s Jakubem Dobešem v bráně prohrál první domácí zápas sezony. Canadiens v opakování posledního finále východní konference nestačili na Hurikány z Caroliny. A diváci se v Bell Centru nenudili, jenom v úvodní třetině padlo 5 branek. A český gólman držel domácí ve hře i díky úctyhodným 28 úspěšným zákrokům. Stejně nakonec držiteli Stanley Cupu prohráli 4-6. Minnesota si pro první porážku v ročníku přijela do Buffala. Na vítěznou branku Sabres nahrával v prodloužení Jiří Kulich. No a první letošní bitvu u New York vyhráli v Madison Square Garden 5-2 Rangers. A co na to jeden z VIP fanoušků hokejistů Bostonu Steven Tyler? Come here, baby.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin, mám dobrou zprávu na Německo, po D8 už se zaústí, mi jezdí úplně normálně a plynule na 80,5 kilometru, už nehoda není. Je na 5,5, ale směrem z Ústí na Prahu s tím, že se zpomaluje na 11. kilometru. Další rána na příjezdu do metropole je po brněnské dálnici za Průhonicemi, na 5. kilometru se srazila 3 auta, brzdí se před sjezdem na velký okruh na 10. kilometru. S tím, že na D0 na letiště je taky Šťouchanec, a to před Jesenicí. A na jižní spojce směrem na Barandovský most se zaseknete za magistrálou, tedy za 5. května, protože u sjezdu na Braník v levém pruhu 2 osobní auta v sobě. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio B. Počasí.
5: Dnes oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, odpoledne bude od jeho západu mraku ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-3. Vlastence dal kapitán Coufal, dvakrát skoroval Kane. Nebodovali tak ani ve čtvrtém utkání skupiny. Tenistu Sinera letos už na kurtu neuvidíme, více Petr Plintovič.
6: Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nim nehraje od červencového triumfu ve Wimbledonu. Sinner se teď chce naplno věnovat léčbě.
5: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli suchu jako první v Česku téměř vyschla. V nádrži zbývá jen procento běžného objemu vody. Hladina klesla o 7 metrů. Povodí navíc snižuje i odtok z Římova. Část mostu na Krym se zřítila. Podle satelitních snímků ho poškodily ukrajinské útoky. Ruské úřady na něm už v červenci zastavili provoz. Jde o důležitou pozemní trasu, kterou využívala i ruská armáda. A nakonec, ojeté elektromobily v Česku stále častěji kupují běžné domácnosti. Nyní to už jen doména firem a technologických nadšenců. Nejčastěji jde o vůz pro městské ježdění, typickým kupcem je muž kolem 47 let z Prahy a okolí. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání.
0: Radio B. Classic Rock.

Dobré středeční ráno, Víťáci. Máme 7:45 a máme problémy v pražské MHD u metra Háje na Opatovské ulici. Zasahují záchranáři poté, co tam autobus srazil chodce. Vy, jestli se dneska okolo poledne budete pohybovat v Motole, tak u rušné křižovatky Plzeňská Kukulová, konkrétně na adrese za opravnou 1 Praha 5, najdete Mach Motors. A právě tam dneska od 11. do 13. hodiny bude Standa Rubáš rozdávat samolepky Beatu. Ano, možná, že po létě, kdy dost svítilo sluníčko a ještě si ho prý dneska užijeme, no to je super, tak je potřeba vyměnit i novou samolepku a třeba si u Standy vyzvednete i vstupenky na dnešní pražský koncert Deep Purple.

0: 8.18, teda pardon, v 7.18, ano, 3 minuty po 7:45, nabídnu chvilka pro hokej, Česko-Švédsko v lize mistrů 2:0, nejprve Plzeň uštědřila Šelefté první letošní porážku, Indiáni vedou celou soutěž a mají už jistotu, že si zahrají playoff a důležité body včera taky bral Liberec, Bílí tygři doma udolali giganta Frölundu 3:2 v prodloužení. Dneska hrají Pardubice v Bordeaux, a v Pardubičících nymburští Pražáci. Tak to už se dostávám k basketu a přiznám se, že tomu vůbec nerozumím. Basketbalisté Nymburka hráli loni evropské zápasy v Praze. Dobře, tak se z nich letos stali slávisti. Ale proč tedy letos Ligu mistrů budou hrát v pardubické hale? To mi není úplně jasné. O tom, jak vyšel premiérový zápas pardubickým basketbalistům v lize mistrů včera v Itálii, tak o tom bude hovořit Šimi ve zprávách o 7:30. Teď nám něco poví o Hazene a taky si samozřejmě nemohl nevšimnout, že Filot Formule 1 jezdí na kole.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Automobilový závodník F1 Valtteri Bottas se přesouvá mezi závody v Sepangu a Singapuru na kole. Připomeňme, že finský jezdec Cadillacu před několika týdny závodil v gravelové světové sérii v Hlinsku. Hazenkáři Karviné prohráli ve druhém utkání Evropské ligy v Torleveze 32-33. Český vicemistr tak ve skupině F zůstává bez bodu, před týdnem podlehl favorizovanému Holstebru. Příchovice zůstávají po 8 kolech první ligy národní házené jako jediný tým bez porážky. Obhajci titulu vyhráli v Krčíně 26-19 a v Ostopovicích 16-14. Druhý Svinov získal ve dvojkole plný počet bodů, třetí jsou Nezvěstice. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: autáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty před 7:30 se projedeme po dálnici z Brna na Prahu. Před omezením u Šmejkalky je hustost 29. kilometru. Pak profrčíte kolem přípojky od Benešova, abyste se zasekli za popo.

0: Zde do Brna, tak D1 od Prahy je v koloně v okolí Ostrovačic a Kývalky, před Rohlenkou je fronta, tedy směrem od Vyškova na Brno od 213. kilometru, na bratislavské dálnici se zpomaluje u 6. kilometru a na D52, tedy od Mikulova u Rajhradu. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, odpoledne bude od jeho západu mraku ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalisté Pardubic při premiéře v Lize mistrů prohráli na hřišti Reggiani 65-82. Nejlepšími střelci českého vicemistra byli Brian Tamofet, oba dali 13 bodů. Zájem o očkování proti chřipce je v Česku stále nízký, přesto stát letos pořídí o 15% více vakcín. Proočkovanost seniorů je kolem 25% a v celé populaci jen asi 8%.

0: Houbařská sezóna se po skromných měsících rozběhla. Kdo v minulých dnech vyrazil do lesa, měl šanci něco najít.
1: Já asi nejsem zkušený houbař a toho času také moc nemám, ale při mojí nedávné výpravě do lesa jsem pár bedlí a babek našel. A tohle potvrzují i mykologové. V kožících houbařů se ale objevují i muchomůrky růžovky a hřiby dubové. Lidé nacházejí i klousky obecné. Pokud si ale nejsou jistí, neměli by neznámé houby sbírat. A když už si je z lesa donesou domů, neměli by je jíst bez předchozí konzultace se zkušeným houbařem nebo mykologem. A když už se vám v lese příliš se sběrem hub nedaří, pozbírejte alespoň nepořádek, na který narazíte. Fajn loveckou sezonu vám přeje z Brna Luděk Savana Urbánek.
0: Pražské oddělení Interpolu řeší sebevraždu policistky. Od začátku roku jde už o druhý podobný případ. Vyšetřování zatím nepotvrdilo, že by případy souvisely se vztahy na pracovišti. A nakonec Škoda Auto uvedla na český trh nejlevnější verzi svého nejdostupnějšího elektromobilu Epic. Model s označením 35 bude stát 619 000 korun a výš. To byly krátké zprávy na Bítu.

Ano, ano, uznávám, že i pro výrobu jednohubek by se hodila udírna firmy Kaiser, protože kdybyste na ten plátek rohlíku dali kousek uzeného, tak by vás pochválil i třeba náš vejvodák. Ale kdokoliv z nás tady na Beatu může i dneska vyslat kouřový soutěžní signál, takže číhejte, až začne z našeho vysílání stoupat dým, pevný chladný dým, odpouštějícím i opuštěným. Tak se probujte k nám do studia na číslo 210 32 33 34 a můžete vyhrát přenosnou udírnu. Stejně tak i zítra. A v pátek se hraje o velkou elektrickou stovku od Kaisera. Teď hrajeme o dva lístky na dnešní pražský koncert Deep Purple. S těmito lístky vás do O2 Arény vpustí v 18.30 a o hodinu později to začne. Jo, jak si to teď cvičně i dáme na Beatu. První bude hrát mladá britská čtveřice Jailer. Ten název je složeninou jmen hlavního dua Jamese a Tylera. A pak přijde hlavní hvězda Deep Purple. Já jsem koukala, jaké kusy na tom aktuálním turné dávají. Tak to jsou samozřejmě ty největší hitovky a taky písničky z nejnovější desky, která vyšla počátkem prázdnin. A nejvíce kusů, pokud se tedy budou držet toho setlistu z pondělí z Vídně, tak hrají z alba, které natočili v roce 1972 v mobilním studiu Rolling Stones a taky ve Švýcarsku u Ženevského jezera. Ano, jde o desku, kde je i Smoke on the Water. A název onoho alba, když mi napíšete do býťácké aplikace, tak pochopím, že byste měli zájem o dva lístky na ten dnešní pražský koncert Deep Purple. A třeba je vám pak i obratem pošlu. Takže zkuste napsat první Jailer.

Tak i Space Tracking najdete na desce, na jejíž název jsem se ptala, a tou deskou je Machine Head. A 4 kusy z tohoto alba hráli Deep Purple v pondělí ve Vídni, takže je dost možné, že dneska večer je taky uslyšíme v pražské O2 aréně. Zítra v Šumperku v kostele u náměstí bude mít svoji performaci jeden z nejoriginálnějších umělců české alternativní scény. Čeká tam básník, prozaik, hudebník, výtvarník a performer Petr Váša. Ano, zpěvák skupiny Tysičáci a Jasná páka zítra v Šumperku, ale dneska večer na rádiu Beat v uších u Petra Korála po 19. hodině. Teď se blíží 8.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Tak na Love Street, jak jsme slyšeli, je všechno v pořádku, ale v Praze na Štěrboholské radiále směrem do centra, nebo chcete-li na Lanový most, za sjezdem na Dolní Počernice v levém pruhu překáží porouchané auto. Takže s kolonou počítejte už z Černáku od Chlumecké ulice. Příjezdy do Prahy, tak pokud jdete po D1, tak na 5. kilometru už v levém pruhu žádná nabouraná auta nepřekáží. Nehoda vyřešená, přesto počítejte s tím, že zpomalení je z nějakého 19. kilometru, snad se to tam brzo dá do pohybu. Kvůli ranní špičce máme kolonu k Ořechu. Na D5, tedy plzeňské dálnice, se zdržením ze 7. kilometru na 40 minut. No a jak to vypadá na příjezdech do Brna? Z Vyškova fronta začíná za Rousínovem na 214. kilometru. Budete to mít 20 minut k Rohlence. Opačně D1 od Prahy mezi Rosicemi a Popůvkami je kolona a na bratislavské dálnici se brzdí na 8. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. You need someone for sure.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Co ti to přišlo? Ty kráso, nová přímočarka od Festoolu. Ukáž!
5: Jo, akumulátorová. A konstrukce je úplně jinde. Má obrovskou sílu a hloubku řezu 120 mm.
4: Počkej, a co ten druhý kufr? Akušroubovák TXS 18.
5: Festool má bonusové týdny. Koupíš tuhle pilu a ten protišroubovák máš k ní úplně zadarmo.
4: Tak to je solidní úlovek. Kde si to objednal?
5: Využijte bonusové týdny od 5. října do 11. prosince. Nakupujte u našich autorizovaných prodejců.
4: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jeho západu mraku ubývat, teploty 18 až 23. Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku slunce, postupně od západu s deštěm, na Moravě a ve Slezsku srážky až později odpoledne a večer. Na východě ojediněle i možnost bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech ubývat srážky a částečně i oblačnost, teploty 18 až 23 na západě a severozápadě Čech, 15 až 18, na střední a jižní Moravě 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Hokejový útočník Tomáš Hertl dnes v NHL řídil výhru Vegas nad Seattlem 6-2, dal dva góly a na dva přihrál. Kulich asistoval u vítězné branky Buffalo v prodloužení proti Minnesotě. Brankář Vejmelka pomohl 30 zákroky utahu k výhře 5-3 nad New Jersey. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů 100%, porazili Skellefteå 4-2, liberečtí zdolali obhájce trofeje Frölundu 3-2 v prodloužení a připsali si třetí výhru za sebou. Hypotéky rostou už 7. měsíc v řadě a nyní jsou nejvyšší od ledna 24. Jejich průměrná sazba v říjnu vzrostla na 5,79%. Výrazné zlevnění se prý v nejbližší době nečeká. Inspekce objevila na trhu dva doplňky stravy na podporu sexuální výkonnosti s nepovoleným obsahem sildenafilu. Výrobky mohou pro někoho představovat zdravotní riziko. A nakonec strava rozšířila funkce pro turisty a vylepšila mapy, ukládání tras i navigaci. Podrobnější informace o stezkách a zájmových místech jsou zdarma. Další funkce, včetně ukládání tras přímo v aplikaci a upozornění při odchýlení z trasy, vyžadují předplatné 999 korun ročně. Dnes je středa s datem 7. října 2026 a býťácké zprávy tímto končí. Dáme si pražský výběr.

Uriáš jedou údajně poslední turné, které bude mít zastávku i v pátek 30. října v Praze v O2 Univerzu. Už tuto sobotu si můžete v Národním domě ve Frýdku Místku užít tři tváře roku. Projekt, který tady na Beatu před časem odprezentovali Jaroslav Albert Kronek a Miloš Dodo Doležal. Tím třetím, kdo bude v sobotu ve Frýdku Místku hrát a zpívat, bude Fanny Michalík. Takže pokud byste v sobotu čistě náhodou chtěli na tento koncert jít, tak si můžete během další písničky zavolat o dvě vstupenky. Opakuju, sobota, Frýdek, Místek, tři tváře roku. Tak číslo do Beatu je 210 32 33 34. Přestože se teď bude kouřit z Angusa Younga, tak teď momentálně o Udírny fakt nehrajem.

0: hlavním městě Paraguaje na World Skate Games, tedy na šampionátu kolečkových sportů, čeští juniorští reprezentanti v inline hokeji prohráli včera osmifinále s Kolumbií 1-2 a končí. V neděli začnou chlapy obhajobu stříbra, a to proti Argentincům. Další sportovní informace má Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Automobilový závodník Fernando Alonso se v lednu vrátí na Rally Dakar. Dvojnásobný mistr světa Formule 1 by měl závodit s vozem Aston Martin a navigátorem Komou. České volejbalistky si za rok zahrají na mistrovství světa v USA a Kanadě. Mezi 32 účastníků postoupili z 15. místa světového žebříčku. Cyklistka Katka Rusá ujede za rok na kole přes 56 tisíc kilometrů, a to přesto, že chodí do běžného zaměstnání od 9 do 18 hodin. Od roku 2014 má na stravě přes 500 000 kilometrů a jejím cílem je milion. Jak se vlastně stravuje?
3: Pádají klobásu klidně, jako ono záleží, co je, ono taky není úplně sranda cestou někde něco sehnat, jo. Mm-hmm. Že jako u mě u toho občerstvení je důležitý spíš to, abych měla kam dát kolo. Že jako já nepůjdu do hospody, kde budu muset nechávat kolo venku, že jo. Já tím, že většinou jezdím sama, tak vlastně to řeším tak, že jako si vyhlídnu nějaký stánky, ty jsou teda většinou u cyklostezek, jako mám vyhlídnutý nějaký, který jsou otevřený třeba i přes zimu, a buď si tam dám třeba párek, nebo tu klobásu, nebo pizzu, nebo něco prostě, co zrovna je, no, kebab občas taky, jo. A jako, vlastně taková fitness strava, no.
2: Celý videorozhovor si můžete pustit na www.městskacyklistika.cz.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 9:59 ztratíte v ranní špičce na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici více než půl hodinu. Jde o kolonu ze 7. kilometru D5 po Ořech. Tady už je fronta taky od letiště, od Varské dálnice, tak pozor na zahuštění. Už taky na konci D6. Jo, a samozřejmě, že se seká i slánská D7 v okolí letiště obou směrně. Na D1 z Brna na Prahu se první zaseknete u Hořic na 75. kilometru. Po 73. zavřeli levý pruh. A na dojezdu do Prahy od Brna je přerušovaná kolona z 20.

0: Studio B. Počasí.
1: Dnes přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne teplo. Má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nyní zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu mraku ubývat. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
1: Lyžařka Michaela Šifrinová pro novou sezonu mění strategii. Některé slalomy vynechá a více se zaměří na obří slalom a super G. Kdo chce u voleb použít e-doklady, musí předem aktualizovat aplikaci na současnou verzi 1.29.1. Po aktualizaci je potřeba s připojením k internetu obnovit doklad, ideálně nejpozději 48 hodin před volbami. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha, umožní mu to snazší manipulaci s odtokem z vodních nádrží. Kraj zároveň žádá obyvatele, aby vodou neplýtvali. České radiokomunikace chystají demolici 2355 metrů vysokých stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu.

0: odstřel je plánovaný v nadcházejícím týdnu. Přesný termín bude záviset i na počasí.
1: Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku. Jeho signál pokrýval i oblasti mimo střední Čechy. Povinnost zajistit analogové středovlné rozhlasové vysílání skončila na konci roku 2021 a vlastník poté řešil dál osud stavby. Radiokomunikace sice zveřejnili výzvu na odkup, dva zájemci sice byli, ale nakonec toho z mnoha důvodů sešlo. Tak ho ještě omrkněte, než po půl století navždy zmizí. Luboš Dvořák, Český Brod.
0: A nakonec, řidiči by si měli včas objednat převzutí na zimní pneumatiky, protože pneuservisy se začínají plnit už během října. V listopadu mohou čekací doby dosáhnout až 3 týdnů. Poslouchali jste krátké zprávy.
2: Radio B. Classic Rock.

Babí léto končí, za chviličku tady máme chřipkovou epidemii, ne, prosím vás, nechci strašit, to mi jenom došlo, nejenom kvůli předpovědi počasí, vidím, že dneska a zítra ještě může být až 23 stupňů, ale v pátek na nejvýše 15, dobře, tak na jihu Moravy možná i 17, ale hlavně jsem si na to vzpomněla díky knížce, kterou můžete už za chviličku za čtvrt hodiny po deváté vyhrát v rokové detektivce u Vejvoďáka. Jde totiž o psí hvězdy amerického spisovatele Petra Hellera. A ten děj téhleté postapokalyptické románové záležitosti se odehrává ve světě, který zdevastovala ničivá epidemie chřipky a podlehlo jí přibližně 90% celosvětové populace. No, tak tuhle knížku můžete vyhrát za čtvrt hodiny. Teď nám bude hrát kapela Bon Jovi, protože jejich bubeník Tico Torres má dneska 73. narozeniny.

Bubeník Bon Jovi, golfista a krátce taky manžel české manekýny Evy Hercigové, Tyko Torres má dneska 73. Vy máte opět možnost vyhrát další přenosnou udírnu od firmy Kaiser. Tak si počkejte, až z beatu začne stoupat dým. A naproti nové samolepce a možná i lístkům na dnešní koncert Deep Purple v Praze vyražte už za 2 hodiny. Od 11. do 13. vás bude Standa Rubáš vyhlížet u Mach Motor v Praze Motole, tedy kousek od rušné křižovatky Plzeňská Kukulova.

0: stalo se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střelu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Ve Slaném zašpuntovala kruhák kousíček od autobusového nádraží nehoda osobáku s kombajnem. No, takže koukám, že už tam na Pražské ulici směrem do centra se trošku dělá špunt. Na dálnici z Brna na Prahu je u Hořic zavřený levý pruh, tak počítejte s kolonou z 670. kilometru D1. Pak se před metropolí zaseknete až u okruhu. A na severním cípu Prahy je čerstvá nehoda ve sjezdu z Belské na Prosek. A jestli pojedete z Mělníka na Mladou Boleslav nebo opačně po 16, tak obousměrně počítejte se zarvaným provozem u Mělnického Vtelna, kde je semafor. Za 2 minuty bude 9, mimochodem v Baku, tam je o 2 hodiny více a za chvíli se na mistrovství světa v judu bude prát naše Renáta Zachová. Tak i vy nějak zvládněte nástrahy středy 7. října 2026.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jihozápadu mraku ubývat, teploty 18 až 23. Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku slunce, postupně od západu s deštěm, na Moravě a ve Slezsku srážky až později odpoledne a večer. Na východě ojediněle i možnost bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech ubývat srážky a částečně i oblačnost, teploty 18 až 23 na západě a severozápadě Čech, 15 až 18, na střední a jižní Moravě 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalista Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Na první dvě branky přihrál a třetí v 71. minutě sám vstřelil z penalty. Hokejový obránce Jan Novák v 47 letech definitivně ukončil kariéru. Bývalý reprezentant a ikona pražské Slavie získal s klubem dva extraligové tituly a odehrál téměř 800 zápasů v nejvyšší soutěži. Aktuálně v Prostějově působí jako asistent kouče. Policie pátrá po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku. Prý není nebezpečný, ve vězení byl za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vojenská akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. Více mluvčí Martin Kresta.
3: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
2: A nakonec zloději ukradli z letiště v rakouském Mautendorfu vrtulník trojnásobného olympijského vítěze ve skoku na lyžích Tomase Morgensterna. Stroj zachytili rakouské vojenské radary a zřejmě je v Chorvatsku. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 7. října 2026.
4: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

Radio B. Předposlední detektivka v tomto týdnu, já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Ve hře dneska je knížka, kterou napsal Peter Heller. Peter Heller je americký spisovatel, novinář, taky dobrodruh, velký vodák, má sježděno spoustu řek, spoustu divokých řek. Jeho knížka se stala předlohou, románovou předlohou k filmu Vzlížet ke hvězdám. Ta kniha se jmenuje Psí hvězdy, mám ji tady v ruce, a dostane ji ten, kdo jako první dneska rozluští, koho v detektivce na beatu hledáme. Přeložil tuhle knížku z angličtiny z originál angličtiny do češtiny pan Petr Eliáš a nutno tedy říct, že opět naprosto skvělá práce a Petra Eliáše zdravíme a děkujeme mu za to, že krásně se položil do téhleté knížky. K tomu, abyste tuhle knihu vyhráli, musíte podle nápověd a indicí poznat, koho hledáme. K té první indicí vám neřeknu vůbec nic, protože jsem se k ní a pitomec vyjadřoval už včera odpoledne, když jsem tak jako do éteru říkal, jakou zrovna připravuji nápovědu pro dnešní detektivku na beatu. Tady je tedy první indicie, poslouchejte velmi pozorně a pečlivě.

0: zaráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: No není to jasné až příliš, je to, řekl bych, spíš obtížné dneska. 210, 32, 33, 34 je telefon, první nápovědu jsme slyšeli. Rádio Beat, prosím.
3: Hej, Vodňáku, Oli tady, ahoj, Praha.
2: Nazdar, já tě zdravím do Prahy, tady odsud z Prahy. Prostě chci ti jenom říct, že ta první nápověda je strašně těžká. Je hrozně těžká, že když to uhodneš na poprvý, tak ti k tomu, k té knížce přidám ještě 5 korun. Ale pozor, můžu ti dát 6 korun, já je našel na nádraží dneska, vystoupil z vlaku ze Západního expresu, 7:30, a vystoupím 2-3 kroky a na zemi leží koruna a vedle 5 koruna. Takže jsem je sebral, naplivnul jsem je, pro štěstí sešel do kapsy a mám je tady. Hele, takhle ti ukážu. Počkej, mám hlubokou kapsu. Tadle, hele, takhle jsou takhle chrastí. Tak zkus to, jestli si zaslouží 6 korun na knížku.
3: Ne, asi ne, protože je to první nápověda je vždycky o velký náhodě, že jo?
2: Ano.
3: A já jsem tam šel nejjednodušší cestou, slyšel jsem čísla, propojil jsem si 666, the number of the beast, takže Iron Maiden.
2: Ne, nejsou to Iron Maiden, ale třeba jméno Bruce Dickinsona bych klidně mohl jako navlíknout na tu první indicii, protože ona je to skutečně hra se jménem, jo. Ty jsi poznal, kdo to zpíval, tu muziku, tu písničku?
3: Jo.
2: Poznal, víš, jo, ale nechceš nám to říct, že to je tajný, dobře? Tak zatím...
3: Ne, zaskočil jsi tě otázkou, v tom okamžiku je vymalováno, že jo?
2: No, nevadí, v pohodě, dostaneme se k tomu. Tobě děkuju, hezký ráno, měj se, čau, ahoj.
3: No, ahoj, děkuju.
2: Tak pojďme tady dvojčíka vzít, jo? Rádio Beat, prosím, kdo teď? Haló?
4: Haló, slyšíme se?
2: Nazdar, ty jsi v hospodě někde, ne? Tam byl takový hlahol pěknej.
4: Ne, já jsem v práci, já tady jdu jak mezek.
2: Tak v tom případě máte v práci jako v hospodě. Tak koho dneska hledáme v detektivce?
4: Já si myslím, že to nejsou Doors.
2: Proč?
4: No podle nápovědy nepasuje tam můj kluč. Takže jako zámek, dveře.
2: Nepasuje tam můj kluč. Zeptám se i tebe, kdo zpíval, koho jsme slyšeli? Jak se jmenuje ten zpěvák?
4: Richard Miller.
2: To jsou křestjméno a příjmení. Vemte si to křestjméno a začněte pátrat v té angličtině, jo? Zatím ti děkuju. Měj se, čau. No,
4: čau, ahoj.
2: Podle mě jsem jako takhle, je to těžký ta první nápověda, ale nemusel jsem zase tolik napovídat s tou angličtinou. Rádio Beat, kdo teď? Haló.
5: No, čau, Ivo, děkuji tady. David do Mažlice.
2: Nazdár, do Mažlic, tak super. Ale.
5: Nazdár.
2: Nazdár.
5: Byli šáku starý, hele, John Lord.
2: John Lord je dobrý typ, samozřejmě, ale špatnej, ale jo.
5: Špatnej, já jsem tam klíč, jo, tak anglicky keyboard.
2: Výborně, angličtina tam hraje velikou roli, říkal jsem, že i jméno Bruce Dickinsona je tam jako opravdu v takový hodně nepříjemný situaci, až vysvětlím potom, jo, až se na to dostaneme.
5: Jasně.
2: Ale přeci jenom bych pracoval s tím jménem Richard, jo.
5: Ok.
2: Tak zatím.
5: Za
2: co se chceš omlouvat, prosím tě?
5: No, že jsem řekl, lišák starý, pardon, lišák mladý.
2: Samozřejmě. Jo, ty lumpére, tak čau, ahoj.
5: Čau.
2: Já takový starý pitomec, abych ještě byl mladý lišák. Rádio Beat, prosím.
6: Dobrý den. Tady
2: Jirko. Jirko, koho hledáme?
6: Je to jednoduchý, Keita Richardsa.
2: Keith Richards to není, a teď poslouchej druhou nápovědu, protože chlápek, který ho dneska hledáme, není pouze muzikant. Měj se, čau.
6: A čus.
7: Kachny. Kachny.
8: Poslyšte, to jsem se vás chtěl zeptat, co je to tu všude za ptáky?
7: Kachny. Jo, kachny. Mhm.
2: Víte, kdo vysílá na rádiu Beat ranní vysílání? 210, 32, 33, 34. Taková ranní moderátorka je to.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: Tak jdeme tedy pokusovat číslo stejné 210, 32, 33, 34. Druhá nápověda už zazněla. Rádio, prosím.
4: No, já mám na detektivku Dick Ritchie.
3: Hele, začínáš dobře. Dick Ritchie, to není, kde jsi ho vzala, to, jak jsi na něj přišla?
4: Dick Ritchie. Ale tak mě to napadlo. Jo. Trošku pomohl Google a tak.
3: Jako Google ti pomohl v tom rozboru toho jména Richard, že jo? Richard v té angličtině. No, máš
4: no
3: to...
4: ten Dickinson mě taky napadl.
3: Máš to správně, jako v tomhle směru, ale zatím ještě nejsi dobře a i s ohledem na to, jak jsem říkal, že my dneska hledáme muzikanta, který není jenom muzikantem a kdyby jsem teď přišel a já jsem mu tady přenechal celý tohle studio, dobře, asi bych mu musel říct, kdy na těch virtuálních mixážích pultech je něco, na co se nešahá, ale zbytek by ten člověk dokázal okamžitě sleku vyřešit tady a klidně by mohl vysílat, jo?
4: No tak musím
3: přemýšlet. Přemýšlej, tak čau, ahoj. Akorát si říkám, že jsme se nedozvěděli jméno teda, ale nechme tedy tento telefonát jako anonymní. Kdo je teď na telefonu? Halo?
5: Ahoj, tady Miky.
3: Miky, zkus to, držím ti palce.
5: Myslím Richieho Blackmoora.
3: Proč?
5: Tak on je vlastním jménem Richard, tak mě to navedlo na Richieho Blackmoora.
3: Mně tam skutečně jde o tu takovou tu staroangličtinu, kdy vlastně bylo běžné vytvářet přezdívky pomocí rýmu nebo záměny první hlásky v tom jméně, jo. Jako třeba William, že jo, je Will, ale Angličané z něho udělali Billa. William je Bill, jo. Třeba Robert je Rob, ale zároveň Bob. No a pak bychom mohli pokračovat dál, ale to jsme se dozvěděli i v tom minulém telefonátu. Zatím ti děkuju, Miky, čau, ahoj.
5: Čau.
3: Miky zatím, ale jako neuhodl, ale v tom čau, na konci jsem slyšel, že jde pátrat teda, jo. Kdo je teď na telefonu? Halo?
6: No, tady je Laďa z Brna.
3: No zdar, Laďo z Brna, co děláš, že neskáčeš ty kluku, co?
6: No, myslím si, že to je Dan Barta.
3: Dan Barta tě napadl, vysvětli mi to.
6: No, tam bylo o kachnách, kachny, ptáci a Dan Barta se mimo jiné zabývá i nějakou ornitologií a podobnýma.
3: To taky a vášky má, že jo, fotí a tohle to je nejenom zpěvákem, je i fotografem, by se dalo říct, ale ten chlápek, který ho my dneska hledáme, je nejenom zpěvákem, ale zároveň ranním moderátorem.
6: A jo.
3: Jo? Pozor, má za to, na rozdíl od nás, od všech, tak má za to i ocenění, jo, za to svoje ranní moderování. Zatím ti děkuju, měj se, čau.
6: Taky, čau.
3: Tak ani v Brně nebylo uhodnuto. Kdo je teď připraven uhodnout detektivku? Halo?
7: Ahoj, tady tam dáš?
3: Nazdar, Toníku, tak to zkus.
7: Já bych zkusil, říkal z kasnu, tak to určitě nebude ACDC.
3: Ne, ACDC to nejsou, nejsou. My ani dneska nehledáme celou kapelu, my hledáme jednoho jediného muzikanta, ale jako najdeme ho, slibuju, neboj se nic, fakt se k tomu jako dostaneme.
7: To, jo. To určitě, už se těším, kdo to bude.
3: Ne? Já se taky těším, a kolikrát během detektivky zapomenu, koho hledáme a musím si to, tady, jak mám vlastně playlist připravený před sebou na tom druhém monitoru, tak si to musím vždycky jako ujistit se v tom, že zatím jako je to dobře, jo.
7: No, já budu dneska hlavně oslavovat, že jsem se konečně dovolal. Na Sex Pistols jsem je

0: to hrůzostrašná scéna. Jo, neděje se, nejsou tam žádná slova, krom jedných zásadních asi tří slov, který nakonec nebudou dokončený, ale možná jasně, podle muziky a možná podle toho, jak šplouchá ta voda a on s tou puškou takhle stojí, je připravený prostě tu bombu kyslíkovou, no hele, poslechni si to. Čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

pes taky, aby radost neměl, že jo, protože je po něm. 210, 32, 33, 34. Mimochodem tohle je taky kamarád toho našeho muzikanta, který ho hledáme.

0: Radio B.
1: 210, 32, 33, 34, třetí nápověda už zazněla. Chlapa hledáme, muzikanta, nejenom muzikanta.
2: To je vojáku, tady Guma.
1: Nazdar, Gumo, to je dneska slovo, který se ani už možná neříká.
2: Já mám na tu detektivku.
1: Já tě rozumím, Gumo, tak povídej.
2: Ale myslím, že to je Alice Cooper.
1: Alice Cooper? Proč?
2: No, on taky vyhrál nějakou cenu v rádiu.
1: Jo, teď jsem chtěl říct, takhle pálí Guma, jako v 98. v Nagánu, ale není to, Alice Cooper to není, jo, není.
2: Není, jo,
1: není.
2: Tak to mě mrzí.
1: My hledáme prostě někoho, kdo skutečně má ve svém jménu toho, no, toho Dicka, no. Zatím čau, ahoj, teď je mi to líto teda, protože jsem si myslel, že už to máme, třeba tady tím telefonátem to ukončíme, Radio Beat, prosím.
3: Čau, Jirka u telefonu.
1: No Jirko, takže jak je to?
3: No prosím, já jsem teda moc nápověd neslyšel, vím, že něco s Richardem a něco s Klíčem, není to Key Richard?
1: Není, to jsme říkali už na začátku, zatím,
3: no,
1: nevadí, dobrý, zůstaň, čau, za chvilku to uhodneme, jak to slyšíš, ať to dotáhneš do konce, když už ti ten začátek tedy utekl. Radio Beat, prosím, kdo teď?
4: Tady Ole ještě jednou, no zázrak.
1: Ano.
4: Nevím, jestli má ocenění, ale ranní moderátorem býval Fish, ne?
1: No, ranní moderátorem býval Fish. A poslední nápověda, jak teďko zastřelil, poznal jsi to, z jakého to bylo filmu?
4: Ne, to jsem neslyšel, neboť jsem se snažil...
1: To je škoda, to byla ta závěrečná scéna z filmu Čelisti, že jo, kdy on na té potápějící se lodi, kterou už mu ten žralok rozkousal skoro celou, tak on s tou puškou se snaží trefit do tlamy toho žraloka, protože mu do té tlamy hodil tu bombu kyslíkovou. Jakmile trefil tu bombu...
4: Já tyhle slaďárny nemusím.
1: Jo, tyhle slaďárny, dobře, to by si panu Spielbergovi do očí neřekl, slaďárno. Každopádně máš to dobře, je to Fish, mimochodem Richard v angličtině je Rick a díky tomu, jak se tam vlastně vytvářely ty přezdívky záměnou první hlásky, nebo aby se to rýmovalo, tak Richard, Rick je Dick a pan Fish se vlastním jménem jmenuje Derek William Dick. Já se na to jméno Dick, který zní až trošku přizprostle, jenom pak ve druhé polovině detektivky ještě se k tomu vrátím. Tobě gratuluju, knížka Petra Hellera Psí hvězdy je tvoje, k tomu ti ještě přihazuju CDčko skupiny Jackers, jmenuje se Pomalu a jistě, což je vždycky dobře, tak to ti k tomu přihazuju. No a po krátkých zprávách budeme hrát Fishovu muziku na beatu až do 10. Děkuju.
4: Děkuju a čekám, jo. Ahoj.
0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Pozor na dálnici D1 na 8. kilometru na příjezdu do Prahy. Je tam bouračka motorkáře a dodávky. Na Mostecku v Litvínově v ulici Ke Střelnici je bouračka dvou osobních aut. Podobná havárka je i v Praze na Chodovci v Tyrkově ulici, tedy dvě osobní auta v sobě. Jablonec nad ní jsou ve Skřivánčí ulici. Vyšetřují bouračku dvou osobních vozů a v Olomouci na Mrštíkovo náměstí je osobní auto ve sloupu veřejného osvětlení.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, odpoledne bude od jeho západu mraku ubývat, nejvyšší teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalisté Pardubic při premiéře v Lize mistrů prohráli na hřišti Reggiani 65-82. Nejlepšími střelci českého vicemistra byli Bryanta Moffett, oba dali 13 bodů. Zájem o očkování proti chřipce je v Česku stále nízký, přesto stát letos pořídí o 15% více vakcín. Pro očkovanost seniorů je kolem 25% a v celé populaci jen asi 8%. Houbařská sezóna se po skromných měsících rozběhla. Kdo v minulých dnech vyrazil do lesa, měl šanci něco najít.
2: Já asi nejsem zkušený houbař a toho času také moc nemám, ale při mojí nedávné výpravě do lesa jsem pár bedlí a babek našel. A tohle potvrzují i mykologové. V kožících houbařů se ale objevují i muchomůrky růžovky a hřiby dubové. Lidé nacházejí i klousky obecné. Pokud si ale nejsou jistí, neměli by neznámé houby sbírat. A když už si je z lesa donesou domů, neměli by je jíst bez předchozí konzultace se zkušeným houbařem nebo mykologem. A když už se vám v lese příliš se sběrem hub nedaří, pozbírejte alespoň nepořádek, na který narazíte. Fajn loveckou sezonu vám přeje z Brna Luděk Savana Urbánek.
1: Pražské oddělení Interpolu řeší sebevraždu policistky. Od začátku roku jde už o druhý podobný případ. Vyšetřování zatím nepotvrdilo, že by případy souvisely se vztahy na pracovišti. A nakonec Škoda Auto uvedla na český trh nejlevnější verzi svého nejdostupnějšího elektromobilu Epic. Model s označením 35 bude stát 619 000 korun a výš. To byly krátké zprávy na Beatu.

Dneska jsme do této zvonkohry hledali fiše a až do 10. hodiny si budeme hrát jeho muziku, což jako pravda nezbývá tolik, ale ještě něco určitě stihneme. V první nápovědě dneska byl Richard Miller, o toho Richarda, o to jméno mě šlo. Řekli jsme si, že v angličtině bylo běžné vytvářet přezdívky pomocí rýmu anebo záměny první hlásky, jako třeba Robert, Rob, Bob, tak i Richard, Rick, Dick. Fish je rodák ze Skotska a je vlastním jménem Derek William Dick. Mimochodem to příjmení Dick nebo vlastní slovo Dick ve jméně bylo dříve úplně běžné, to, že dneska Dick v angličtině znamená sprostárnu, tak s tím vůbec nesouvisí a říkal jsem, že viděno touhle sprostou optikou doslovného překladu, tak třeba chudák Bruce Dickinson, tam bych to skutečně jako překládat fakt doslova nechtěl. Druhá indicie je rozpuštěný a vypuštěný kachna naše ranní moderátorka Katka, tedy Kachna. Fish je uznávaný rozhlasový moderátor, uváděl páteční ranní rádiovou show Fish on Friday na rádiu Planet Rock. Když pak tomuhle rádiu hrozilo uzavření, tak Fish v podstatě to rádio zachránil, domluvil se s Tonym Iommim, Ianem Andersonem a Gary Moorem a to rádio zachránili o tím, že ho koupili, což je vždycky dobře. V roce 2008 tak dostala Fishova Planet Rock show stříbrnou cenu Music Broadcaster in the Year of United Kingdom Sony Radio Academy Awards a společně s Gary Moorem tak dostali ve stejném roce cenu New York Festivals Radio Broadcasting Awards Gold Award Medal v kategorii pravidelně vysílané hudební pořady. Tak detektivka zatím k tomu směřuje. No a poslední indicie byla z filmu Čelisti, že jo, Steven Spielberg 1975. Bylo řečeno Smile, jo, son of a. On to nedopověděl, tu větu, protože mezi tím vystřelil a trefil tu rybu toho fiše, vlastně do tlamy, to, ten žralok tam svíral tu kyslíkovou bombu. Samozřejmě, že ta celá věta zní Smile, you son of a bitch, kdy Roy Schneider, tedy Martin Brody, v závěrečné scéně Čelistí zvykiluje žraloka, zabijáka, tedy rybu. Až do 10. hodiny tedy stihneme od Merlion, protože fish rovná se Merlion, že jo, zpěvák, který ho tam odsud známe. I tuhle skladbu, která je navýsost skvělá. Incommunicado.

0: samozřejmě Fish vzešel z téhle kapely a vydal se potom na solovou dráhu Incommunicado. Výborná věc, malinko přetažená desítka. Dneska jsme s tou detektivkou a s Fishem přetahli desátou, ale to se nedá svítit. Stálo to za to. Zítra, pozor, bude v detektivce s vámi operovat Jirka Rogl, takže vás čeká velmi obtížná detektivka. Mě čeká zítra to nejhorší možný myslitelný zdravotní vyšetření. Těším se opravdu.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávajte na Teplicku, v Dubí, v Ruské ulici se srazil autobus a osobní auto, v Praze v Bubeneckém tunelu je v sobě, nebo je bouračka dodávky a dvou osobních automobilů a pozor také na 26. Jedete-li z Plzně na Domažlice ve Stodu, prostě město Stod, Kruháč na Plzeňské, v centru je tam bouračka dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jihozápadu mraku ubývat, teploty 18 až 23. Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku slunce, postupně od západu s deštěm, na Moravě a ve Slezsku srážky až později odpoledne a večer. Na východě ojediněle i možnost bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech ubývat srážky a částečně i oblačnost, teploty 18 až 23 na západě a severozápadě Čech, 15 až 18, na střední a jižní Moravě 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-3. Vlastence dal kapitán Coufal, dvakrát skoroval Kane, nebodovali tak ani ve čtvrtém utkání skupiny. Tenistu Sinera letos už na kurtu neuvidíme, více Petr Plintovič.
5: Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nim nehraje od červencového triumfu ve Wimbledonu. Sinner se teď chce naplno věnovat léčbě.
4: Dnes v 16 hodin končí lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz pro senátní volby. Ten umožní hlasovat mimo místo trvalého pobytu, ale pouze v příslušném volebním obvodu. Rusko v noci podniklo masivní útok na Ukrajinu, použilo balistické a řízené střely i drony. Spekuluje se, že to měl být dárek k dnešním Putinovým 74. Zasaženy byly mimo jiné Kyjev, Dnipro, Záporoží a Sumy. A nakonec, chybná aktualizace Microsoftu může uživatelům Office 2016 a 19 deaktivovat licenci nebo program z počítače úplně odstranit. Microsoft šíření aktualizace pozastavil a doporučuje Office znovu aktivovat, případně nainstalovat. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 7. října 2026 a přichází Gary Moore.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mítu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střelu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Tohle byly Slejdi na beatu, 9 minut před půl 11. dopoledne. Dneska je středa a na středu jsme slibovali samolepkovou jízdu. Standa Rubáš už je na cestě. Měl by už být na místě, a to na Praze 5 v ulici Za Opravnou 1. Je to Motol, tedy Praha Motol. Tam budeme dneska u Mach Motors od 11 až do 13. V téhleté dvouhodinovce máte možnost býťáci, pražáci, anebo i vy, co to máte blízko na Motol, k Mach Motors, tak tam můžete se zastavit, vyfasovat samolepku, získat třeba 20% slevu na servis jak na práci, tak 20% slevu na náhradní díly, což je dohromady, některý matematik by si to dokázal spočítat 40%, ale není tomu tak, i když je to zvláštní. Doporučuji dneska, vy co máte blízko, abyste dorazili za Standou Rubášem a novou samolepku Rádia Beat si tak říkajíc vyfasovali. Tak, Standovi zavoláme potom po té 11. hodině a dozvíme se aktuality přímo z místa. Metallica za chvilku, Michal Prokop právě teď.
1: Jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Zní to pomalu jako nějaká muzika do Bondovky, Metallica živě na beatu, minutu a půl, po půl jedenácté dopoledne. Za chviličku Ian Gillan a Roger Glover v Holportu, taky Rainbow se skladbou All Night Long. Jedna rychlá dopravní informace dorazila před chviličkou od Mikyho.
1: Prosím tě, kdo jedete všichni po jedna trojce do Benešova, tak tady já jedu od Petlic a stojí to tady nehybná kolona, nějaká práce na silnici, ať se všichni obrní opatrností.
0: A trpělivostí.
1: A trpělivostí, to taky, ale je to tady teda hustý.
0: Dobře, děkuju, zatím měj se, čau.
1: Měj se, ahoj.
0: Tak, dopravní informace za námi, ještě menšinové sporty. Šimi se v menšinových sportech bude za chviličku motat kolem Formule 1. Valtteri Bottas jezdí na kole a Fernando Alonso se vrací do pouště mezi šutry. Podrobnosti za okamžik na beatu právě v menšinových sportech.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Automobilový závodník F1 Valtteri Bottas se přesouvá mezi závody v Sepangu a Singapuru na kole. Připomeňme, že finský jezdec Cadillacu před několika týdny závodil v gravelové světové sérii v Hlinsku. Házenkáři Karviné prohráli ve druhém utkání Evropské ligy v Torrelavese 32-33. Český vicemistr tak ve skupině F zůstává bez bodu, před týdnem podlehl favorizovanému Holstebru. Příchovice zůstávají po 8 kolech první ligy národní házené jako jediný tým bez porážky. Obhajci titulu vyhrali v Krčíně 26-19 a v Ostopovicích 16-14. Druhý Svinov získal ve dvojkole plný počet bodů, třetí jsou nezvěstice. Automobilový závodník Fernando Alonso se v lednu vrátí na Rally Dakar. Dvojnásobný mistr světa Formule 1 by měl závodit s vozem Aston Martin a navigátorem Komou. České volejbalistky si za rok zahrají na mistrovství světa v USA a Kanadě. Mezi 32 účastníků postoupili z 15. místa světového žebříčku. Cyklistka Katka Rusá ujede za rok na kole přes 56 000 kilometrů, a to přesto, že chodí do běžného zaměstnání od 9 do 18 hodin. Od roku 2014 má na stravě přes 500 000 kilometrů a jejím cílem je milion. Jak se vlastně stravuje?
2: Pádají klobásu klidně, jako ono záleží, co je, ono taky není úplně sranda cestou někde něco sehnat, jo. Mm-hmm. Že jako u mě u toho občerstvení je důležitý spíš to, abych měla kam dát kolo. Že jako já nepůjdu do hospody, kde budu muset nechávat kolo venku, že jo. Já tím, že většinou jezdím sama, tak vlastně to řeším tak, že jako si vyhlídnu nějaký stánky, ty jsou teda většinou u cyklostezek, jako mám vyhlídnutý nějaký, který jsou otevřený třeba i přes zimu, a buď si tam dám třeba párek nebo tu klobásu nebo pizzu nebo něco prostě, co zrovna je, no, kebab občas taky, jo, a vlastně taková fitness strava. No.
1: Celý videorozhovor si můžete pustit na www.městskacyklistika.cz. Rádio Beat.

Přesně tak se i ta skladba jmenuje, tedy Lone Avenue, mají na starosti Ian Gillan a Roger Glover v programu Rádia Beat. I teď, kdy je 10:45, kdy ta muzika dohrála, zítra, jak jsem říkal, detektivku obhospodařuje Jirka Rogl. Má pro vás připravenou takovou detektivku, že budete tady slovo koukat anebo čučet je slabé, budete vyloženě čumět. Zítra Jirka s detektivkou startuje v 9 hodin ráno, hnedka tady po kachně. A kdo bude úspěšný a Jirkovi to uhodne a dovolá se mu a řekne, koho hledáme, tak dostane tuhle knížku, nebo spíš, lépe řečeno, knížečku. Její autorkou je Jitka P. Bařinová, mimochodem mladá holka, teď jsem na ní koukal, stejný ročník narození jako já. Tak Jitka P. Bařinová napsala knížku, nebo dala dohromady knihu, která se jmenuje I pankáči pláčou. A je to taková směsice básní a ilustrací a fotografií. Je to pro hodně nekonvenčního člověka, který si pošmákne v téhle malé knížečce a myslím si, že ji dlouho bude nosit u sebe. Ona se vejde klidně při troše dobré vůle i do zadní kapsy u Texasek na zadek a dopředu určitě taky, anebo že tím, jak je malá, tak si můžete dát do batůšku nebo do toho, s čím chodíte třeba do práce nebo po městě nebo po vesnici. Zítra tedy Jirka Rogl, 9. hodina startuje detektivka I pankáči pláčou. Tahle knížka je určená pro vítěze. Tak, do 11. než dá

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Váša? Zpěvák skupiny Ty syčáci a Jasná páka.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Tohle byly Eagles, tak jak jsme si slíbili, a Hotel California za 4 minuty, hodně tedy necelé, bude 11. Připraven je Shimmy na zprávy na 11. hodinu, po zprávách potom jako první Iron Maiden.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Pozor, na dálnici D1 na 12. kilometru na příjezdu do Prahy srazila se tam 2 osobní auta. Pozor také na Chomutovsku, na 7. u obce Křimov je bouračka dodávky a osobního vozu. Praha Holešovice, ulice za viaduktem, je blokovaná bouračkou 2 osobních aut a v Praze na Kobyliském náměstí je také havárka 2 osobáků. Hradec Králové, Vážní ulice, je tam k řešení bouračka nákladního auta a osobního, policisté jsou už na místě. V Českém Krumlově v Domoradické ulici řeší také bouračku nákladňáku a osobního vozu. A pozor, v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády je rozlitý olej na vozovce. Je tam asi 3metrová skvrna, která bohatě stačí na to, abyste si rozbili obličej. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci, pozor, přichází bonusové týdny Festool. Od 5. října do 11. prosince nakupujte vybrané nářadí Festool. Kabelové frézky Domino, brusky Planex, nové aku přímočaré pily a exoskelet Exoactive. A získáte akušroubovák TXS 18 zdarma. Ano, slyšíte správně, kupte akční nářadí a TXS 18 je váš. Neváhejte, nabídka platí jen po omezenou dobu. Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout. Více informací a podmínky akce na www.festool.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Dnes oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jihozápadu mraku ubývat, teploty 18 až 23. Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku slunce, postupně od západu s deštěm, na Moravě a ve Slezsku srážky až později odpoledne a večer. Na východě ojediněle i možnost bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech ubývat srážky a částečně i oblačnost, teploty 18 až 23 na západě a severozápadě Čech, 15 až 18, na střední a jižní Moravě 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Hokejový útočník Tomáš Hertl dnes v NHL řídil výhru Vegas nad Seattlem 6-2. Dal 2 góly a na 2 přihrál. Kulich asistoval u vítězné branky Buffalo v prodloužení proti Minnesotě. Brankář Vejmelka pomohl 30 zákroky Utahu k výhře 5-3 nad New Jersey. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů 100%. Porazili Skellefteå 4-2. Liberečtí zdolali obhájce trofeje Frölundu 3-2 v prodloužení a připsali si třetí výhru za sebou. Hlukové limity v Česku zůstávají stejné. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, které stanovuje ochranu zdraví před hlukem a vibracemi. Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky uložil soud bývalému náměstkovi IKEMu Michalu Malému peněžitý trest 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT IKEM Jiří Raška dostal pokutu 80 tisíc. Američanka Christa Pejková, která minulý týden přežila popravu smrtící injekcí, je při vědomí a komunikuje. Po podání dvou dávek pentobarbitalu zůstává na jipce a lékaři zatím nedokáží odhadnout, jak se zotaví. To byly další zprávy Rádia Beat, po nich Iron Maiden.

0: Tady je to jednoduché, skladba se jmenuje Katapult od skupiny Katapult a jednoduché je to také u Mach Motors, protože tam je právě teďko Standa Rubáš. Stando, hezké dopoledne.
1: I tobě, ahoj.
0: Tak jak bylo řečeno v nápovědě, v tomto týdnu v detektivce svíčkovou z Mladého Bíčka máš. Tebe se ptám, samolepky máš, Stando?
1: Samolepky máš, ano, ano. Mám samolepky bílé, černé, všechny.
0: Já jsem koukal, že vlastně ty jsi docela na ráně, protože Mach Motors vlastně v Motole, to je ulice za Opravnou.
1: Ano.
0: Tak já tam kolem toho projíždím, když jedu vlastně autem, tak tam tudy odbočuji z té hlavní, já teď nevím, já nejsem Pražák, že jo, ale je to
1: Plzeňská,
0: přesně, vidíš, jako Plzeň, jak bych to mohl vědět. A okolo Mach Motors odbočuju nahoru na ten přivaděč k D5, jo. Takže já jsem vlastně viděl, jak to tam postupně, že jo, stavěli, pak tam, že jo, přibyli auta do těch obrovských prosklených vitrín. Takže věřím tomu, že býťáci za tebou dorazí. Co máš tedy pro ně připraveno aktuálně všechno?
1: Hele, dopovím ještě k tomu, co jsi říkal. My jsme tady měli chvilku čas, když jsme přivedli, tak jsme si to tady prošli. Jak je to tady nadzemí, podzemí, výtahy s autama a podobně, to je normální vesmír jako pro člověka, který má rád auta. Jo. To je opravdu jako paráda tady ten areál. Mám tady, prosím tě, samolepky, ty jsme si říkali k tomu spoustu dalších dárků, jako jsou knihy pro býťáky, CDčka pro býťáky, ještě. Mi tady zbývají nějaké vstupenky na dnešní večer na Deep Purple. Takže kdyby někdo chtěl vyrazit dneska večer do O2 Areny, tak i to je samozřejmě možnost. To je ta beatová záležitost. Pak je tady ta druhá část, a to je Euro Repair Car Service, kde si býťáci můžou vyzvednout voucher se slevou 20% na práci, 20% na díly, k tomu ještě nějaký další dárek. Takže je to vlastně tak jako na etapy, když si to tady projdeš a pozbíráš všechny tyhle ty věci. Adresa za Opravnou 1, aby se to dobře pamatovalo. Do ulice za Opravnou se dá vniknout ze dvou stran a z obou stran se dostaneš k nám. Jakmile vjedeš tady do areálu Mach Motors, tak proti tobě bude stát bítový furt, takže přehlednout se nedáme. Kdyby se měl nějaký dendrolog, tak bychom ještě jako další styčný bod mohli říct, že tady stojí strom hrdina roku 2024, přímo tady nad naším bítovým Fordem, což je obrovský dub, padají z něj žaludy jak pěsti, tak dendrologové budou vidět, tak přímo pod dubem se můžeme potkat.
0: Já co vím, tak ty jsi platívával si za velmi uznávaného dendrologa, takže já si jako troufnu říct, že co se týče stromů a těch žaludů jako pěstí padajících z této rostliny, tak se v tom docela jako orientuješ, jo, s tím určitě.
1: Ano, žalud poznám, ano.
0: Ano, přesně tak. Navíc Luboš Mach je nejenom milovník aut, ale i vášnivý motorkář, takže i motorkář mají prostor pro to, aby k Machům přijeli a vyzvedli si samolepku.
1: No samozřejmě, sem se vejdem úplně všichni, tady ještě kluci odkledili všechny ty autáky předváděcí, které tady normálně stávají, takže prostoru na auta i motorky, jízdní kola, kolečkový brusle i skateboardy je tady víc než dost.
0: Výborně, Praha 5 Motol, Mach Motors za Opravnou 1 až do 13. hodiny, tam můžete vyrazit za Standou Rumášem, který má napěchované auto s samolepkami Rádia Beat. Stando, já ti v téhle hodince ještě zavolám, teď bych si dovolil takhle poslat do éteru Beatles, protože Beatles, auta, motorky, to jde krásně dohromady. Nevím teda jak, ale určitě jo.
1: Já tomu vždycky říkám, když nevím, že to je takový oslý most.
0: Dobře, tak čau.
1: Zatím,
0: ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

si nemůžu pomoct, ale Dave Grohl je podobný jednomu plzeňskému politikovi, protože teď, jak je před volbama, tak člověk vidí, že jo, na těch billboardech a na těch citycubech, jak jsou fotografie těch kandidátů, tak jeden je mu podobný, ale jako kdyby mu teď odkaď, že jo, vypad. Ale vy víte, odkaď. Dave Grohl, Foo Fighters a No Way Back, tak se jmenuje píseň, která teď na beatu dohrála, jenom ta asociace musela prostě ze mě ven. 2 minuty po 11:30, za okamžik Matt Fredman, Led Zeppelin anebo Aerosmith.

0: Tohle je klasika, možná ta nejklasičtější, Black Dog od Led Zeppelin, minuta a půl po 11:45 dopoledne, už 15:45 trvá samolepková jízda a až do 13:00 trvat bude, a to v Praze na Motole u Mach Motors. Na telefonu je Standa Rubáš. Stando, hezké stále ještě dopoledne.
1: Tobě také.
0: Tak, my víme, že Býťáci za tebou mohou přijet pro samolepku Rádia Být, máš několik druhů samolepek, ale v tomto případě se mohou podívat i na auta. Já vím, že u Mach Motors tak jsou jak ta obyčejná auta za milion a půl a v uvozovkách teda, ale pak jsou tam auta za dva, za tři, za čtyři miliony i dražší. Je ta, jsou tam takový kousky, veď k vidění.
1: Ano, jsou tady takový kousky. Teď možná jsi slyšel tady na startování, tak to byl Lexus LC500.
0: Aha.
1: Který tady dělá prostor novýmu Rextu, který projíždí, mezi tím se tady proplítá kolem M-kovýho bavoráka, no prostě, kdo má rád auta, tak ten se tady opravdu jako vyblbne.
0: Jo.
1: Od těchhle těch supernovejch až po ty superstarý, protože i veteráni jsou tady, i dílny, kde se to renovuje, takže tady je v podstatě opravdu jako úplně všechno.
0: Je to tak, že kdo přijede, tak může získat tu slevu 20% na práci při servisu, ale také 20% na náhradní díly. To je dohromady, rychle jsem to spočítal, a matematik 40%, ale tak to nefunguje, viď?
1: Ano, takhle, můžeš čítat procenta a dělit pěti, nevím úplně, kam se dostaneš, ale znám takový lidi, kteří to tak počítají.
0: Ano, já znám i lidi, kteří prostě říkají mít 100 korun, anebo nemít 100 korun, je 200 ano. korun rozdíl. Jo, což ano, je ale ano. pravda, pozor, jo, matematicky a kvantová fyzika tohle dovoluje. Tak kdo máte rádi auta, můžete vyrazit, ta ulice je za Opravnou 1, je to na Praze 5, na Motole, je to když jedete po Plzeňské a chcete ulítnout vlastně na Motole směrem k Přivadiči na D5, tak přímo v té zatáčce je Mach Motors, nedá se to přehlednout, je to obrovská budova. Stando, ty si říkal, že tam mají i výtahy na auta, je to prostě, jako stojí to za to vidět, vej ten barák.
1: Ale je to jako opravdu, je to jako velkolepý, je to vlastně tady třeba, kde já koukám z toho vnitřního dvora z ulice za Opravnou, tak je to vlastně tři patra autáků, tak samozřejmě než ty mezi poschodech je lepší vzít to výtahem na auta. Takže jako i takovýhle jako technický speciality tady člověk jako samozřejmě najde. Takže i to je třeba možnost, co můžou tady Býťáci vidět, prohlídnout si, projít si to, protože v podstatě, jak jsme si říkali, je tady všechno starý, nový, od Číny po Spojené státy, takže tohle to může být jedno lákadlo, sleva 20% na díly a 20% na práci od Eurorepar Car Service. To je další varianta hromady právě dárku od Eurorepar Car Service. A k tomu hromady dárku od Býtu. Ještě tady mám poslední lístky na Deep Purple. Třeba to může být také lákadlo, tak to všechno tady Býťáci najdou, když sem dorazí. A čas na to mají, jak jsme říkali, tak do 1 hodiny tady určitě budeme. Neslibuju, že do 1 hodiny mi ty lístky na Purple vydrží, ale kdo to nemá úplně blízko a dojede sem, tak nějaký dárek určitě schytá.
0: Navíc je čas oběda a co jiného nahradit obědem, než jít si pěkně k Mach Motors prohlídnout auto za bůra. Myslím si, že to každého potěší. Stando, já ti potom po obědě po 12. hodině ještě zavolám. Teď jdou Krausberry do éteru, kořenová zelenina. Zatím.
1: Čau.

0: Radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

0: v 58,5. Dá se říct, že je skoro 12 hodin, připraven je Pepa Lábus na zpravodajský přehled dne. Hned potom nás čeká bluesová 12. Dnes to bude Walter Trout.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na pražském okruhu na 6. kilometru ve směru k letišti je bouračka dvou nákladňáků. Na D2 na příjezdu do Brna na 3. kilometru, mysleno tedy na příjezdu do Brna od Břeclavy, tak na 3. kilometru je v levém jízdním pruhu bouračka dvou osobních aut. V Praze v Jelmové ulici trefilo osobní auto dopravní značení. Na Chebsku ve Františkových Lázních v Ruské ulici uklízejí vozovku po dopravní nehodě. V Trutnově ve Svatoňovice ulici pracují na silnici, konkrétně pod železničním viaduktem, tam ČES provádí opravu elektrického vedení a je tam kolona minimálně na půl hodiny, tak s tím počítejte. V Českých Budějovicích v ulici Boženy Němcové je bouračka, jak píše server Policie České republiky, osobní auto trefilo budovu. Jezděte prosím, býťáci, tak, abyste svými osobními vozy, ale i nákladními, netrefovali budovy.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně až zataženo. Během nedojde od jeho západu k ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se zatáhne a na západě a severu se o 3 stupně ochladí. Postupně přijde déš nebo přehánky a místy i bouřky.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů z Anglii 0-3, vlastně jak dal kapitán Coufal. Dvakrát skoroval Kane, nebodovali tak ani ve čtvrtém utkání skupiny. Basketbalisté Pardubic při premiéře v Lize mistrů prohráli na hřišti Reggiani 65-82. Nejlepšími střelci českého vicemistra byli Bryant a Moffat. Oba dali 13 bodů. Dnes 16 hodin končil lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz pro senátní volby. Ten umožní hlasovat mimo místo trvalého pobytu, ale jen v příslušném volebním obvodu. Hypotéky rostou už 7. měsíc v řadě a jsou nejvyšší od ledna 24. Jejich průměrná sazba v říjnu zrostla na 5,79%. Výrazné zlevnění se prý v nejbližší době nečeká. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Umožní mu to snazší manipulaci s odtokem z vodních nádrží. Kraj zároveň žádá obyvatele, aby vodou neplýtvali. Část mostu na Krym se zřítila. Podle satelitních snímků ho poškodily ukrajinské útoky. Ruské úřady na něm už v červenci zastavili provoz. Jde o důležitou pozemní trasu, kterou využívala i ruská armáda. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka o 12.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené.
3: Také to cítíte.
2: Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střelu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
4: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

0: je David Gilmour, skladba, která se jmenuje The Blue, tedy do modra laděná. My dneska s hodou okolností jedeme samolepkovou jízdu, jsme u Mach Motors v Praze 5, nebo na Praze 5 na Motole. Standa Rubáš je na místě, Stando, hezké odpoledne.
1: Hezké, pěkné.
0: Říkal jsem si, my máme samolepky bílý, černobílý, s tím červeným nádechem, potom samolepky černý, ale modrou, jakože blue, modrou, tu nemáme, že jo?
1: Tu si myslím, že je v zamyšlení na nejbližší poradu, abychom udělali modrou edici.
0: Protože já tady koukám na logo, oficiální logo Rádia B, tak vlastně jsou karikatury, že jo, ZZ Top, že jo, Simons, Jagger, Ozzy, a Angus a všichni ty karikatury, tak jsou v modrém kruhu. Jo, takže ta modrá tam je. Navíc Ozzy na té karikatuře tak má modrý brejle, lenonky. Takže klidně do modra by se nějaká mohla jako zabarvit. Že by byla hodně vzácná a lidi by přestali jako u nás poptávat tu černou a chtěli by všichni modrou, že bychom se ty černý jako zbavili navždy, nebo?
1: No, tak je to jako zajímavá filozofická diskuze, kterou můžeme probrat, no.
0: Ano, ano, jako téma na poradu jako by se jo hodilo teda, jo? Zaplácat ti pěkně 3/4 hodiny minimálně, co?
1: Jasně, jasně.
0: To bude. Kdo má chuť, může si vyzvednout samolepky, ne samolepku, ale samolepky, Rádia Beat. Které všechny máš, Stando, dneska?
1: Hele, mám tady bílé vnitřní, bílé vnější a pár posledních černých bych tady našel. Ty musím doplnit. Tak ty už docházejí, o ty je jako velký zájem, vidíš? No, to s těma modrýma to bude stejný. Tak ty bychom tady našli, našli bychom tady dárky, pochopitelně ještě zbývají. Lísky na parply už nemáme, jo? To si pojďme
0: říct. Ty padly,
1: tam mám
0: ty
1: tady
0: padly,
1: hromadu,
0: no, jasně.
1: Hromadu CDček, hromadu knížek, takže si býťáci tadyhle muziku u mě vyzvednou můžou, pak udělají 5 kroků, vstoupí tady do budovy, do Aerorepar Car Service a tam jsou další dárky připraveny a poukazy právě s tou slevou 20% na práci a 20% na díly. Pro ty, kteří budou chtít využít právě do budoucna, třeba právě servis tady. Platí až do konce příštího roku, takže není třeba si to auto zničit jako hned, můžete až později.
0: Jo.
1: Jo, takže to je taková věc, která vám vydrží a až přijde ta správná chvíle, tak se tady objevíte s poukazem a máte to tady.
0: No, dobře, jako to je jako 20% sem, 20% tam, ale co občerstvení? Aha. Máš?
1: A občerstvení samozřejmě také máme. To je právě tady, to je to tak jako na fázi. Jo? Nejdřív ke mně samolepky, potom knihu, potom dovnitř, poukaz, dárek k tomu a po cestě ven ještě občerstvení. Je tam spousta pití, spousta chlebíčků. No, je to strašně příjemný. A ještě navíc, kdo je jako do aut, tak tady může tak jako se postavit kolem vedle mě a jenom tak se rozhlížet, protože tady každou chvíli z té budovy z nějakého výjezdu něco vyjede. Jo. Minule jsme se bavili, tak to byl Lexus novej.
0: Ano.
1: Před malou chvilkou tady projelo za burácení motoru Shelby GT, což je auto, který normálně jako u nikdo nepotkáš, takže i tahle ta věc jako se dá jako využít k tomu, aby se člověk jako vyblbnul do syta a
0: užil
1: si to tady s námi.
0: Ale Mustanga, Shelbyho s dvouma bílejma pruhama pěkně přes haupnu, jako na šikmo, ne na prostředku, ale pěkně jako vyosený, aby to bylo, to bych se asi klidně jako mohl, ale. Co? Někdy?
1: No, já dal bych všechno za to, abych ti viděl, jak se do něj soukáš, ale bylo by to pěkný.
0: Pozor, já to mám zkoušený. Do Mustanga se vejdu. V pohodě, jo. V klidu. Jo? On zase není, on se tváří, že je nízký, že je jako trošku jako placatější, ale jinak si do toho se fakt pěkně. Jo, to,
1: jo,
0: no,
1: vidíš to.
0: To jsou horší auta na vylejzání a zalejzání.
1: Tak se někde potkáme a zkusíme tě příště naspat do Kobry.
0: Dobrá, tak ještě následujících 40 minut zhruba bude Standa Rubáš u Mach Motors na Praze 5 na Motole, ulice Za Opravnou 1, kdyby si to dával někdo do navigace. A za těch 40 minut, kdo to stihne, může si vyzvednout všechny věci, které tady Standa zmiňoval a samozřejmě i samolepku Rádia Beat v několika verzích. Stando, děkuju, já se ti ještě taky do té 13. hodiny ozvu. Jo?
1: Určitě.
0: Tak zatím. Ciao.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byl pan Cat Stevens na beatu 4,5 minuty po půl jedné odpoledne. Za chviličku Animals, taky AC/DC, určitě Vohnouti a autorské čtení z jejich audioknihy 30 svíček na dortu. Zavoláme ještě jednou Standovi Rubášovi do Mach Motors na samolepkovou jízdu. No a přijde Petr Šimáček s beatoskopem za okamžik na beatu.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Microsoft chystá definitivní konec technologií Internet Exploreru ve Windows. Režim IE Mode v prohlížeči Edge bude podporován nejméně do konce roku 2029. Firmy využívající staré webové aplikace proto mají začít plánovat jejich přechod na moderní řešení.
0: Vítoskop.
1: Xiaomi představilo v Číně novou pračku se sušičkou s tepelným čerpadlem. Podle výrobce má při sušení spotřebovat o 73% méně elektřiny než kondenzační systém. Přístroj vypere 13 a usuší 9 kilo prádla, zatím je tedy k dispozici pouze v Číně.
0: Vítoskop.
1: Nový mobilní hlukoměr začala využívat pražská městská policie.
2: Strážníci tak dokáží odhalit nelegálně upravené nebo příliš hlučné výfuky aut a motorek. Přístroj už prošel prvním měřením. Během kontrolní akce ve Štěrboholích bylo odhaleno celkem 9 nelegálních úprav vozidel. Magistrát zvažuje nákup dalších hlukoměrů. Jeden vyjde na 260 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Radio Beat.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Váša? Zpěvák skupiny Ty syčáci a Jasná páka.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Eagles nabítu minutu a půl po tři čtvrtě na jedno odpoledne. Standa Rubáš je stále u Mach Motors tady v Praze. Za opravnou jedna je ta ulice, je to Praha 5 Motol. Jedeme samolepkovou jízdu, začali jsme v 11, slibovali jsme, že budeme do 13, což je posledních 15 minut, Stando, tak můžeš udělat takzvanou lákavici pro ty býťáky, kteří ještě jsou někde na dojezdu do Mach Motors a mohou si přijet tedy pro samolepku Rádia Beat.
1: Ano. Lákám je tímto naposledy, aby přijeli, protože času už mnoho nezbývá, ale dárku zbývá teda ještě docela dost, musím říct. Takže i CDčka, i knížky, i samolepky tady mám já. V Aurory Park Car Service mají pořád ještě spoustu poukazů, voucherů na slevu, na servis i díly a k tomu hromady dalších dárků, takže se to dá krásně spojit s to příjemné s užitečným. A ještě to býťáci stihnou, když se tady do 13 hodin objeví. Ve 13 balím a svištím zpátky, abych stihnul půl kila roku.
0: Ano, jak jsi říkal, že máš k dispozici jako dárky i knížky, tak já si myslím, že to je docela dobrá motivace, protože knížky se dají vyhrát v detektivce, ale to je zbabělý, protože to je samozřejmě lehká práce. Uhodnout, dovolat se a mít knížku, to dokáže kde kdo. Ale přijet si k Mach Motors pro knížku, k tobě, Stando, to už jako vyžaduje fištrona, aby člověk věděl, kudy se proplec a jak to za těch posledních 12-13 minut stihnout, jo, do té 13. hodiny, to už musí mít člověk jako za ušima. Jo, takže ano, ano. Pro tyhle, co mají za ušima, je následující čtvrt hodina určena pro to, abyste za Standou ještě vyrazili tak, abyste ho stihli, protože ve 13 hodin to Standa zapíchne a maže zpátky sem, aby stihnul, jak sám říkal, půl kila roku. Dneska mimochodem krásná deska. Nádherná, 50-letá, z roku 76 a víc nenapovím, neřeknu už ani pumpička.
1: No, ale někteří budou mít větší radost.
0: Ano, někteří s ohledem na jednu z nápověd v dnešní detektivce, tak se jako ty kachny budou velice radovat. Zatím, Stando, pozdravuj Luboše, pokud to tam někde uvidíš a u Machu obecně posledních čtvrt hodiny pro samolepky. Zatím, měj se, čau. A teď tady skladba, která se jmenuje, je od kapely Dire Straits a jmenuje se Down to the Waterline.

0: na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 34. Rádio Děda. Čte Honza.
2: Takže u mikrofonu máme velice vzácného hosta. Je to sám Jaroslav Uhlíř. Není potřeba dál představovat. Jaroslave, tři otázečky na vás, respektive čtyři. Jak se cítíte ve společnosti takovýhle kapel, který jsou o nějakou jednu až dvě generace mladší než jste vy?
3: Já ten první šok už mám za sebou. To bylo před dvěma rokama, když mě skupina Tři sestry pozvala na Keltskou noc. Já jsem říkal, že to bude průšvih, že mě vypískají publikum a takhle. Nestalo se tak, takže z toho šoku už jsem venku a cítím se dobře, protože mně se líbí Tři sestry, že dělají srandu muziku, že to není hrozně jako zachmuřený a takhle, že jo, tak dělá se mi s ním moc dobře.
4: Aby v rádiu Děda nebylo jenom mluvený slovo, v každém díle zazněla jedna píseň. Skládali a nahrávali je Fenek se Zemánkem na pokoji za silný podpory hudebního programu, takže to mělo hodně syntetický zvuk. Každej flák byl jakoby od jiný kapely. To znamená, minule jsme zde měli skupinu Lucifortor a dnes vám, vážení posluchači, zahrajeme písničku od kapely Vošťuráci. A vážení posluchači slyšeli buď anální disco, přeslazený ploužák, country o slipech nebo východoněmecký brutal metal.

Ty písničky byly prvoplánově pitomí, ale jinak to myšlený ani nebylo. Nicméně v zájmu českýho šlágr trendu, že co je blbý, to se prodá, Fenka se Zemánkem zcela vážně oslovilo jedno hudební vydavatelství. A o měsíc později se na pultech objevila deska s názvem Hity Rádia Děda.

No, díru do světa to sice neudělalo, ale bylo kolem toho spousta srandy. V finále všeho byl živej koncert hitů Rádia Děda v Lucerna Music Baru, což byl super večírek, kde se slezlo spousta kámošů a skončilo to jak jinak než krutou kalbou. Od té doby je frekvence Rádia Děda volná.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Velmi opatrní buďte v Blatné na Strakonicku, kde má Ivan Mládek chaloupku, ale jemu to predplatné v Blatné. V Jiráskově ulici řeší policie bouračku osobního a nákladního auta. Pozor na dlouhé třídě v Havířově na úrovni obchodního centra Elán, je tam havárka osobáku a nákladňáku. Na Barandovském mostě v Praze ve směru na Smíchov se srazila dvě osobní auta. V Chebu na Americké u Nerudovky řeší kompletní integrovaný záchranný systém havárku dvou osobních vozů. A pozor také na 27 na Lounsku. Jedete-li z Blšan směrem ke Karlovarské 6, tak v obci Kryry je technická závada tahače. Ten tahač blokuje provoz a ta technická závada konkrétně je, že nemůže dál táhnout. Buďte tam býťáci maximálně opatrní.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně až zataženo. Během dne dojde od jeho západu k ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se zatáhne a na západě a severu o 3 stupně ochladí. Postupně přijde déšť nebo přehánky a místy i bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Tenista Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters Shanghai dlouhou sérii porážek. Dnes porazil 1-6, 7-6, 6-2 domácího Číňana Chang Chena. Připsal si první výhru v hlavní soutěži turnaje na ATP Tour od květnového Roland Garros. V druhém kole vyzve 19. nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu. Česká republika obdržela první miliardy z Evropského fondu Security Action for Europe na pořízení vojenského vybavení. Konkrétně získala 309 milionů eur, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na nákup tanku Leopard 2A8 a vozů Tatra T-815. Z půjčky má být také financována možnost vojenského využití dálnice D-11. Z důvodu technického problému s eskalátory byla částečně uzavřena stanice metra a Staroměstská. Závada nastala kolem 9:30. Stanice byla nejdřív uzavřena pro vstup, o půl hodiny pak celkově. Následně bylo povoleno cestujícím z vestibulu stanice opět jen vystupovat. Krátce po 11. hodině bylo opatření ukončeno. Severokorejský vůdce Kim Jong-un označil ruské tažení na Ukrajině za svatou válku za spravedlnost a slíbil ruskému prezidentu Putinovi neměnou podporu. Blahopřání k narozeninám označil šéfa Kremlu za drahého soudruha a zdůraznil pevné spojenectví Pjongjangu s Moskvou. To byly zprávy, po nich si poslechněte Ozzyho Osbourna na Rádiu Beat.

Takže jsme domluveni, necháváme to tak, jak to je, status quo v programu Rádia Beat, minutu po půl druhé odpoledne. Za chvilku Rush, taky Blue Effect, anebo The Trooper od Iron Maiden.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Test for Echo, tedy kapela Rush programu Rádia Beat, 2,5 minuty po 2:45 odpoledne. Zítra detektivku dělá Jirka Rogl. Nechávám mu tady knížku, kterou napsala, anebo dala dohromady spíš Jitka P. Bařinová. Jmenuje se I pankáči pláčou a je to směsice ilustrací, kreseb, fotografií a básní pod společným jmenovatelem I pankáči pláčou. Tahle knížka je pro toho, kdo zítra v detektivce jako první přijde na to a dovolá se sem Jirkovi Roglovi do studia a řekne mu, koho hledáme. Já fakt nevím, nemluvil jsem s Jirkou a opravdu nevím, koho zítra bude Jirka hledat. Možná, že mi to neřekl nebo nenaznačil z toho důvodu, abych to tady nevyžvanil, ale sám Jirka Rogl mi nevyžvanil tedy, co zítra bude ke hledání, takže řekl bych vám, že si to s vámi poslechnu a budu se snažit to uhodnout, ale nepovede se mi to, protože v době, kdy zítra bude detektivka, tak mně se bude zdát o čertech. Mám tady propozice. Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, vchod B, 3. patro, vpravo od výtahu, vyvolávací systém, tlačítko 1, ambulance. Tolik zní propozice mé zítřejší návštěvy u lékaře. Rovnou, aby nebyly nějaký, aby nebyla nějaká mailka. A radši bych šel na kolonoskopii, než na to vyšetření, které mě zítra ve vchodě B, ve 3. patře na Prahu od výtahu čeká. Jealous Guy, Roxy Music, Brian Ferry, za chvilku ještě Led Zeppelin a čekáme na Standu na 50-letou muziku.

0: Před tou druhou hodinou odpolední ještě Led Zeppelin a Four Sticks. Za okamžik už pojede, teď jsem chtěl říct, hodina tupláku, ale vůbec ne. Celý říjen jedeme půl kila roku, tedy 50letou muziku a vždy mezi 14. a 15. si hrajeme celé album, které vyšlo v roce 1976. Těch desek je samozřejmě velká spousta. Jaká to bude dneska deska, jaké to bude album, tak to už se dozvíte od Standy Rubáše za okamžik po té 14. hodině. Teď ještě dopravní informace a málem bych zapomněl na Pepu Lábuse, ten má připravené zprávy na 14.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte připraveni na komplikace na 50. na Uhersko-Hradišťku. Jedete-li ze Starého Města na Zlechov, tak kousek před Zlechovem leží na silnici na té hlavní na 50. nějaká lopata. Pozor také na Náchodsku na silnici číslo 14 v Novém Městě nad Metují, to je Žďárská ulice, je tam vážná bouračka se zraněním, opatrně tudy. Na Královéhradecku na 35. u obce Všestary je také vážná dopravní nehoda. V Praze pozor na Mostě Legií z té strany, tedy z malé strany, tak osobní auto srazilo chodce a pozor ještě na Českolipsku v Mimoni na Kozinovo náměstí je rozlitý olej přímo na silnici. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Vít.

0: Radio Beat.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně až zataženo. Během dne dojde od jeho západu k ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se zatáhne a na západě a severu se o 3 stupně ochladí. Postupně přijde déšť nebo přehánky a místy i bouřky.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Cyklistka Karolina Špicarová skončila na mistrovství Evropy ve Slovinsku 7. v časovce juniorek. Druhá česká reprezentantka Eva Drhová dnes uzavřela první desítku. 6. místem v nedělním závodě s hromadným startem se postarala o nejlepší výsledek výpravy na šampionátu. Premiér Babiš ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den po zprávě, že jeho česká vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada skoro vyschla. Národní koalice pro boj se suchem vláda obnovila v srpnu po vlně horkého a suchého počasí, které snížilo v České republice průtoky vodních toků někdy i na historická minima. Opozice tehdy vládu za nedostatečné řešení sucha a vedra kritizovala. Na dopravně frekventovaném místě u stanice metra Háje se dnes uskutečnily policejní manévry. Došlo tam k tragickému incidentu, při kterém zemřel muž po skoku z přemostění silnice. Spadl do cesty jedoucímu autobusu MHD a na místě zemřel. Ruské tajné služby nechali u finského poslance doma v toaletě výkaly. Podle něj se tím Moskva snaží zastrašit finské zákonodárce. Jde o pokračování kauzy, v rámci které několik finských poslanců oznámilo, že se jim někdo vloupal domů. Informoval o tom britský deník The Daily Telegraph. Podle něhož jde o další eskalaci ruské hybridní války proti západu. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte půlky roku. Na rádiu Beat.
5: 5 křížků na hrbu a pořád si je každý rád vychutná. Půl kila roku. Na rádiu.

0: 60 let, to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beat.
1: Ano, i dnes, řeklo by se, je v programu Rádia Beat připraveno půl kila roku ohlédnutí se za starými časy. Dokonce tak starými, že se to snadno dá spočítat a je to ještě navíc kulaté číslo. 50 let nazpět, tedy do roku 1976, se s muzikou pouštíme i dnes. Nebál bych se tomu říkat taková malá kachní hudba na odpoledne tady u nás na Beatu, což konec konců potvrdila i ta první skladba, kterou aktuálně máme za sebou a která jasně vysvětlila, aby v tom nebyly úplně pochyby, o jakouže muziku se dneska v půl kila roku bude jednat. Ale vlastně trošku pochyby v tom být můžou, protože je třeba se říct, že AC/DC australští v tom roce 76 vydávali svoji třetí studiovou desku, tam bychom se ještě shodli, že se ta deska jmenuje Dirty Deeds Done Dirt Cheap, na tom bychom se taky shodli, ale byla to taková ta doba, kdy se to trošku mohlo měnit a lišit, protože v Sydney to vycházelo pod vydavatelstvím Albert, v Londýně pod Vineyard a vznikla australská verze a mezinárodní verze téhleté desky. Dosud bychom se shodli, že tím otvírákem té desky je titulka Dirty Deeds Done Dirt Cheap, ale na té druhé pozici už se nám to decentně liší tou skladbou, která se na té desce objevuje. Na té australské, to je jenom tak pro zajímavost, je to 7 minut verze Ain't No Fun Waiting Round To Be A Millionaire, která na té mezinárodní je taky, ale až na straně B a je o něco kratší. Tam se teprve dostaneme. My se totiž věnujeme té mezinárodní verzi a ta má na druhé šprušli píseň nazvanou Love At First Feel.

0: Kvalita, která přečkala 50 let a je pořád lepší. Půl kila roku na Radio Beat.
1: ACDC a Rocker, tady další jedna věc z desky Dirty Deeds Done Dirt Cheap australských ACDC. Jsme v půl kila roku tady na Beatu, s vámi je Standard Rubáš, který samozřejmě přeje příjemné odpoledne a taky čistý signál a dobrý poslech při poslechu celé té jedné desky, která byla v mnoha ohledech velmi speciální v historii kapely ACDC. Ječkově byla už třetí studiovkou v pořadí. Už jsme si říkali, že existuje verze australská a mezinárodní, že ty se liší jak tou celkovou stopáží, tak délkou jednotlivých skladeb a jejich aranží, tak i vůbec složením těch skladeb tak, jak jdou za sebou na té které straně toho původního vinilu. To je jedna věc, kterou jsme říkali, už jsem k tomu nedodávali to, že vlastně mezinárodní vydání ono to bylo. Ale třeba ve Spojených státech jste si to v 76. vůbec koupit nemohli. Tam ta deska vycházela až podstatně později, až na začátku 80. let. V době, kdy ta sestava, která natáčela Dirty Deeds Done Dirt Cheap, tak už vlastně vůbec neplatila. No a ta sestava, ta byla samozřejmě Bon Scott, Angus Young, Malcolm Young, Mark Evans a taky Phil Rudd. Známý to průšvihář, tenkrát ještě asi nebyl tak velkým průšvihářem jako dneska, kdy skáče z Ferrari napříč kruhovými objezdy, ale už tenkrát se začal psát příběh téhleté velmi slavné sestavy. Vlastně to byla první stabilní sestava v historii, která se tak jako udržela po hromadě při tom natáčení celé jedné desky kapely AC/DC.

50 let, to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beat.

0: Kvalita, která přečkala 50 let a je pořád lepší. Půl kila roku na Radio Beat.
1: To byla ta jedna oná píseň z desky Dirty Deeds Done Dirt Cheap kapely AC/DC, o které už tady vlastně byla řeč, protože jsme říkali, že na australské verzi je druhá v pořadí hned za tou titulní záležitostí, která je otvírákem celého alba, zatímco na mezinárodní verzi, říkejme jí tak, ona se i v těch katalozích psala jako international release, tak se tahle ta skladba dostala až někam vlastně do poloviny strany B a

Více ešte také skrátila o více než minutu. Ain't No Fun Waiting Round je věc, kterou pokud byste znali v té australské verzi, tak by se vám teď muselo zdát, že je nějaká taková celá jiná a ustřižená. Nakonec ono i s obalem to tak je, že tak, jak vycházela Dirty Deeds Done Dirt Cheap, tak existovala ve dvou různých vizuálních podobách. Ta britská měla na svém obalu vlastně Bona Scotta kresleného jako takový ten Problem Child, dalo by se říct, v úrohu kulečníkového stolu s Angusem, který mu jistí záda, což byl obal, který vznikl právě pouze pro to australské vydání a nakreslil to Richard Ford v EMI studiích v Sydney v Austrálii. No a pak existovala ta druhá verze, ta mezinárodní, která oficiálně vycházela v 76. v Británii, ale to je ta, která se vám mohla dostat do ruky asi mnohem snáz než ta australská. No a ta už má svůj obal úplně jiný. Vlastně nebýt tam napsáno to AC/DC, tak by to dost možná leckoho z té úvodní fotky ani netrklo, že se jedná o muziku právě téhleté australské legendy. No a na tomhletom obalu pracovala tenkrát taková ta slavná umělecká skupina, která taky dělala s kdekým, včetně Pink Floyd a podobně, tvořila jejich obaly a jmenovala se Hypnosis, nebo Hypnosis jsme to tady u nás vyslovovali. Tak pojďme ještě na finále celé té desky Dirty Deeds Done Dirt Cheap kapely AC/DC. Ještě nám chybí dvě skladby. Jedno takové to slavné blues zvané Ride On a pak ještě Squealer.

50 let to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beat.

Oproti včerejšímu albu, včerejší půlkilovce Toma Pettyho, se dá o té dnešní, o té ACDC říkat, že to je poměrně kláda, protože tou svou stopáží daleko překonala včerejší desku Tom Petty and the Heartbreakers. Ta měla stopáž někde okolo 30 minut, zatímco tady ta kratší mezinárodní verze Dirty Deeds Done Dirt Cheap má 39,59 a ta australská je ještě o 2,5 minuty delší. My jsme se tak jako tak, ale dostali nakonec, ta je mezinárodní, protože ta končí skladbou Squealer. Pro dnešek máme tedy v půl kila roku hotovo, odškrtnuto na webu, Facebooku, Instagramu, Beatu a všude možně jinde. Vyvěšeno i s tím mezinárodním obalem téhle té desky, ze které jsme si hráli, no a jdu se zase podívat do archivu, abych vymyslel, jakouže desku bychom měli nachystat do vysílání na zítřek. Ten zbytek hodiny samozřejmě dohráme muzikou další, ta už nutně z 670. být nemusí.

0: legraci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, víťáci, pojďme se podívat na aktuální dopravu. Jedna zpráva důležitá dopravní mi tady přistála před malou chvilkou od ředitelství silnic a dálnic. Stýká se D1 na 344. kilometru tady ve směru na Ostravu mezi sjezdy Bravantice a Klimkovice. Tak počítejte, že tady došlo k dopravní nehodě. Podle toho, co mi tady hlásíte z místa, tak se tam někomu urval vlek s pojízdnou centrálou, který to tam přicpal. No a je to polouzavřené, protože nákladňáky projíždějí okolo té nehody, osobní auta jsou odkláněny na exitu 342 Bravantice a vrací se právě na 349. v Klimkovicích. To vás může zdržet ve vaší cestě, je dobré s tím počítat, než se na tu cestu vydáte. Co hlásíte dál, tak je Dolní Smržovka a tam je Teční ulice, tam došlo k dopravní nehodě, probíhá vyšetřování. To též platí pro 374, příjezd do Vážan od Blanska, tady se vyšetřuje v Praze, je to Nebušická v Nebušicích, tam máme nějaký karambol, vědět byste měli taky o tom, které, co se řeší v Ústí nad Labem. Býťáci odtud hlásí Majakovského ulici, kde je dopravní nehoda, průjezd je tam omezen, no a v Brně ulice zvaná Poříčí, i tady jedna čerstvá dopravní nehoda, počítejte s nimi a jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Co ti to přišlo? Ty kráso, nová přímočarka od Festoolu. Ukáž.
1: Jo, akumulátorová. A konstrukce je úplně jinde. Má obrovskou sílu a hloubku řezu 120 mm.
2: Počkej, a co ten druhý kufr? Akušroubová k TXS18.
1: Festool má bonusové týdny. Koupíš tuhle pilu a ten protišroubovák máš k ní úplně zadarmo.
2: Tak to je solidní úlovek. Kde si to objednal?
1: Využijte bonusové týdny od 5. října do 11. prosince. Nakupujte u našich autorizovaných prodejců.
2: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Během odpoledne a večera se od západu postupně vyskytnou na celém území srážky a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejniž od září 2017 a mimo elitní 50 se propadl teprve po druhé v samostatné historii. Pořadí dál vévodí mistři světa ze Španělska. FIFA zveřejnila říjnové vydání žebříčku na svém webu. Společnost Eltodo, která se zaměřuje mimo jiné na dopravní nebo kamerové systémy nebo technologie pro infrastrukturu, se přiznala ke korupčnímu deliktu. Kvůli zakázce v poptávané hodnotě 20 milionů korun bez DPH uplatila vysokého úředníka technické správy komunikací hlavního města Prahy. Dostala za to pokutu ve výši 3 milionů korun. Policisté ve dvoře Králové nad Labem šetří od nočních hodin násilnou smrt 30-letého muže. Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování zatím neuvolnili skoro žádné informace o případu. Sdělili ale, že v této souvislosti zadrželi jednoho člověka. Dunaj na okraji Bratislavy dosáhl historického minima. Od začátku měření v roce 1900 nebyl jeho denní průtok nikdy nižší. Dosavadní rekord vydržel 117 let. Slovensko trápí mimořádné sucho už řadu měsíců, ale v dalších dnech by se situace měla aspoň přechodně zlepšit. A je po zprávách, po nich si poslechněte Sweet na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Mezinárodní den dávání se kávy s policistou, to je dneska v kalendáři s datem 7. října. Tak nějak jsem si říkal, že není asi lepší místo, kde tuhle informaci předat, než ve chvíli, kdy dohraje průša tady u nás na Býtu v 15.21. Koukám na ty mezinárodní dny, které se vážou k 7. říjnu. A dneska je to teda opravdu, musím říct, výběr z hroznů, a to doslova je Mezinárodní den za důstojnou práci. To můžete oslavovat během toho dnešního dne. Můžete oslavovat právě bez legrace Mezinárodní den pití kávy s policistou, ideálně, když mu to kafe koupíte někde na pumpě a vrazíte mu ho do ruky. Rovnou to s ním pak můžete spojit v další jeden mezinárodní den, a to je Mezinárodní den, jak to přeložit do češtiny, přátelské komunikace. Takže si můžete s policistou krásně pokecat. Kdybyste potřebovali ještě nějaké další nápady, tak dneska je Mezinárodní den letkového osvětlení, takže všechny možné žárovky, letkový řetězy, blikátka na autech a podobně, ty můžete oslavit. Můžete oslavit třeba Mezinárodní den bavlny. Potom můžete oslavit, pokud jste mladší ročníky a máte ještě odpoledku, Mezinárodní den dojíždění do školy na kole. Všechny vany mají dneska svůj Mezinárodní den, takže na sprcháče zapomenout a pěkně napustit. Svátek má taky kanadské pivo, to znamená takový to hnusný vydejchlý bez pěny. To můžete oslavit frappé, máte-li rádi ledovou kávu. A co mě tady jako úplně z toho trčí, je Mezinárodní den pro pan Butanu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

chtěj, neměj ani neslíchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytíř jenže hledal svatý grál, už unavil se moc. U dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl.

zahradě čekám.

Lulu.cz. Online poslech i pro Lulu z Honolulu. Rádio Beat. Classic Rock.

0: Lita Ford a spolu s ní jako kámoš Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, tak ta ukončila aktuální hodinu tady u nás na beatu. Za 4:04 je přesný čas, za chvilku tady bude Pepa Lábus, ten to ještě navíc tvrdí svou přítomností a čerstvými zprávami, které přinese. No a já do příští hodiny nabídnu třeba Def Leppard, Stony nebo Lynyrd Skynyrd, tak to mám v té muzice vymyšleno.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: K tomu tady od vás máme nějaké dopravní informace. Začít můžeme tím, co jsme tady říkali před hodinou, když jsme říkali, že je polouzavřená D1 na Ostravu. Bylo to kvůli nehodě na 344. kilometru. Nebudu říkat všechny podrobnosti. Důležité je, že provoz byl obnoven na dva jízdní pruhy, takže už se to rozjíždí. Ale je tam asi 4-kilometrová kolona, tak s tím počítejte, že přeci jenom ještě nějaké zpoždění, i když výrazně menší, vás tam čeká. Trhové svin a tady Třebíského ulice nehoda dvou osobních aut. To je další místo, které mi hlásíte v Mladé Boleslavě Havlíčkovu ulici na 57. na příjezdu do Vsetína od Zlína. Jeďte taky velmi opatrně, je tam nějaký karambol v Ústí nad Labem Masarykova, tam se vyšetřuje čerstvá dopravní nějaká šlamastika na 263. Je to příjezd do České Kamenice od Děčína, tady máme karambol a 37. na příjezdu do Opatovic nad Labem, i tady se vyšetřuje, tak i tady buďte velmi opatrní, víťáci, všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci, pozor, přichází bonusové týdny Festool. Od 5. října do 11. prosince nakupujte vybrané nářadí Festool. Kabelové frézky Domino, brusky Planex, nové aku přímočaré pily a exoskelet Exoactive. A získáte akušroubovák TXS 18 zdarma. Ano, slyšíte správně, kupte akční nářadí a TXS 18 je váš. Neváhejte, nabídka platí jen po omezenou dobu. Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout. Více informací a podmínky akce na www.festool.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Během odpoledne a večera se od západu postupně vyskytnou na celém území srážky a na východě a jihovýchodě ojedinělé bouřky. Maximální teploty dosáhnou 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na světovém šampionátu v Baku popere o bronz v kategorii do 63 kg, což byla její první světová medaile. Česká reprezentantka sice po třech výhrách podlehla ve čtvrtfinále evropské šampionce Fanny Zhutové z Nizozemska, ale pak uspěla v opravě proti Boldové z Mongolska. Ministryně financí Schillerová na sociálních sítích kritizuje banky, konkrétně za zdražující hypotéky, jejichž průměrná nabídková sazba se v říjnu začala přibližovat 6%. Upozorňuje na to, že hypotéky zdražují, přestože základní reposazba České národní banky neroste. Na pražském jižním městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut. Slavnostně ho otevřeli zástupci magistrátu Prahy 11 a technické správy komunikací, která systém P+R záchytných parkovišť v metropoli provozuje. Praha plánuje nebo staví i další P+R parkovací domy u stanic metra Zličin a depo Hostivař nebo u Smíchovského nádraží. Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska dnes jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil nejméně 9 lidí, z toho 2 těžce. Jsou mezi nimi žáci a jedna učitelka. Policie 19-letého útočníka zadržela. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Radio B. Klasik rock na FM.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla v rchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Vítkovo kvarteto na rádiu Beat, to je to, co dohrálo. Pražské démony za námi, bude půl páté, no ještě jednu věc tam nacpem, než bude půl páté, ale než jí tam nacpem, pojďme se podívat na D1.
1: Ahoj Beaťáci, tady Jarda. Co jedete po D1 z Prahy ven, 12. kilometr, asi 200 metrů, hoří motorka. Zatím tam nikdo nebyl, prý tam jedou hasiči. Šťastnou cestu, ahoj.
0: Já děkuju, Jarda, krásná práce s aplikací Beatu a vyjezděte opatrně, Beaťáci.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Hysací zámek a jejich traktor na rádiu Beat je přesně ta muzika, která dohrála. Je pravda, že když někde uvidíte projíždět traktor, bude z něj možná stoupat dým, ale není to ještě úplně záminka k tomu volat sem k nám do Beatu. Takhle volat můžete, já si s váma rád pokecám, ale udírnu vám nedám za traktor. Udírna se dává za úplně něco jiného a v tom zadání, které je na webu rádia Beat a které tady pravidelně opakujeme, tak je to, myslím, že velmi jasně řečeno. Není třeba se pokoušet tady číst mezi řádky, protože to by vám mohlo cestu k udírně Kaiser tak nějak zkomplikovat. Až uslyšíte stoupat dým, tak pak volejte 210 32 33 34. Je středa. Pokud by náhodou stoupal dým za mého účinkování tady ve studiu, pak by to znamenalo přenosnou Kaiserovu 30, velmi multifunkční zařízení, které si můžete vzít prakticky kamkoliv a udit prakticky kdykoliv. A o tom, že můžete udělat cokoliv, no tak to už víte dávno, protože jste přes náš beatový web dávno přecvakli na Kaiserův web, kde to je všechno rozepsáno, rozkresleno, jsou tam návody, jsou tam nápady i zkušenosti, tak to předpokládám, už máte beatáci načteno a už chybí jenom ta udírna. Budu vám držet palce i ve zbytku dnešního odpoledne, kdo ještě nečetl informace o Kaiserových udírnách a soutěži tady u nás na Beatu aktuální, tak to všechno najde na www.radiobeat.cz.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, byťáci, podívat zpět k dopravě. Už jsme se o ní dlouho nebavili. Před mnou chvilkou to byl Jarda, kdo se ozýval.
2: Ahoj, byťáci, tady Jarda. Co jedete po D1 z Prahy ven, 12. kilometr, asi 200 metrů, hoří motorka. Zatím tam nikdo nebyl, prý tam jedou hasiči. Šťastnou cestu, ahoj.
1: Ano, tak zprávy z místa říkají, že v tuhle chvíli už nehoří, už tam stojí ohořelé torzo motorky a za zábranou, tedy za svodidly, stojí motorkář a kouká do mobilu. Naštěstí se teda nikomu nic nestalo, ale líto mu mi ho je jako motorkáři, to zas jako jo. Mimochodem, když pojedete po té D1 dál směrem na Brno, počítejte, že nám vázne tradiční úsek, to znamená od Modletic na Šmejkalku, teprve pak se rozjíždíte, to znamená ten kopec na Popovice, kopec dolů na Mirošovice, ten bude dneska zase během odpoledne popojíždět jen velmi pomalu. To též platí na druhé straně Prahy, od Rudné na D5, na Okruh a na Ořech. Je ten provoz poměrně dost ucpaný a dost pomalu se pohybuje, tak s tím bych na vašem místě počítal taky. A na Benešovskou trojku se můžeme podívat taky. V podstatě od Benešova až někam na Bystřici počítejte, že je souvislá dosti pomalá kolona, která se jen velmi pomalu pohybuje, a pokud tady tudy budete projíždět, tak tam nějakou minutu z toho dojezdového času prostě ztratíte. Uzavřená je 34 na příjezdu do Českých Budějovic kvůli dopravní nehodě, to mi hlásíte. Taky 116 příjezd do Řevnice od Prahy, tam je dopravní nehoda. Vyšetřuje se v Českých Budějovicích v Novohradské, v Karviné, v Žižkově, Písek hlasí Husovo náměstí, tady je nějaký karambol, a 38 u Svojkovic na Jihlavsku, tam máme taky čerstvou dopravní nehodu. Počítejte s nimi a jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním byťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
6: Rádio Beat. Počasí.
7: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Během odpoledne a večera se od západu postupně vyskytnou na celém území srážky a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezóně Rakušané Karl-Heinz Pichler a Glenn Klasse. Snowboardovým koučem zůstal Justin Reiter, trojnásobná olympijská šampionka, která bude nově jezdit na lyžích značky Head, to řekla na dnešní tiskovce. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 46 korun a 7 haléřů a nafta za 47,23 za litr. Nejvyšší cena paliv stanovená státem na dnešek byla u benzínu stejná a u nafty činila 47,97. Maximální povolená cena je tedy u ní o 74 haléře nižší. Hudební klub Klondajk v Peci pod Sněžkou má problém. Pokud provozovatelka do 2 měsíců neprovede vynucené úpravy proti požární bezpečnosti, bude muset po 14 letech zavřít. Hasičská kontrola v bývalé vývařovně ROH na jaře zjistila několik nedostatků. Zmizet musí například dřevěné balkony, což je poznávací znamení klubu. Americký prezident Trump prohlásil, že válka na Ukrajině skončí poměrně brzy. Řekl to během svého projevu k voličům v Baltimoru v Marylandu s tím, že si myslel, že to bude jednodušší. Brzké ukončení ruské války na Ukrajině slibuje už několik let. Tento měsíc by ale prý mohla začít nová třístranná jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
6: Classic rock.

Ale jo, musím uznat, že Dream zní skoro jako Dream a proto jsme si krásně pohovořili během téhleté skladby. Moc jsem toho zní neměl, ale to nevadí. Doženem to v příštích dnech a týdnech, protože i tohle bude téma. Nebude to teda téma v souvislosti s Údírnami, tam je třeba Stoupárím slyšet, nikoliv jenom Dream, ale Juraj Hýb, ti se k nám chystají už na konci října na dva koncerty v Ostravě a v Praze. No a to si pište, že jim věnujeme pozornost a budou tady lístky a pokecáme s Mikem Boxem a chystáme toho v rámci těch Juraj Hýb docela dost. Tak stali jejich fandové, myslím, že tahle informace vás trošku potěšila, doufám. O to víc teď pozorujte a sledujte naše vysílání, aby vám ten správný moment z Juraj Hýb neutekl. Tolik tedy k ním. Co se týče Udíren, tak pořád platí, že kdo správně zavolá ve správnou chvíli, má u mě 30. Kajzrovu, to se může stát naprosto kdykoliv. Nestane se to v příští písni, protože ta je od Jimiho Hendrixe a jmenuje se Foxy Lady.

Ozzy Osbourne ze starých časů, tedy myslím tím z boboku z Randy Rhoadsem, Mr. Crowley, tahle muzika dohrála na Mezinárodní den pro panbutanu, tedy ve středu 7. října, kousek před půl. Já myslím, že ještě jednu krátkou bychom do půl mohli dát, to nám tak vyjde na Children of the Revolution a hned potom bychom se mohli podívat na dopravu. Pokud nějaké čerstvé dopravní býťácké informace máte, tak za ně budu moc rád. Můžete po telefonu, můžete i přes aplikaci, jakkoliv dejte ostatním býťákům vědět, kudy to jezdí a kudy to nejezdí.

0: Baťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, Baťáci, podívat na napravu. Začneme tady s Daliborem.
2: Za Lanovým mostem směrem na Černák, jak se vyjede z těch tří pruhů do dvou a pak skončí to esičko, tak je tam rozbitá motorka, jsou tam hasiči, policajti, je tam průjezdný jenom jeden jízdní pruh a kolona stojí nevím kam, až na Smíchov možná.
1: Na Smíchov ne, ale od magistrály se to tak jako plní, nebo od ulice 5. května, chcete-li úplně správně. V obou směrech, jednak tady po jižní spojce, jednak už někde na úrovni Chodova s Pořilovským kopcem dolů. Má to dva ocásky a ten provoz je skutečně velmi hustý a posuny tam velmi pomalý a nejistý, počítejte s tím. Ono v opačném směru to není moc lepší, na tohle místo lec kdo kouká, takže se to řadí už někde od Běchovic, pak se rozjedete a zabrzdíte, vlastně taky na úrovni ulice 5. května. No a to vám vydrží až za Barandák na Dobřízkou, tam je dopravní nehoda, která přicpává ten opačný směr. Když jsme v Praze, tak zopáknem, že na D5 se od Rudné je hustý provoz, od Chrášťan je v podstatě už velmi nehybný provoz až k Ořechu. V opačném směru se to za kolonu se stupněm dopravy číslo 5 dá považovat někde od Jesenice, takže počítejte, že tady ztratíte nějaký ten čas. Co mi hlásíte dále? 430 u Vyškova, tam se vyšetřuje jedna dopravní nehoda, 408 u Tasovic na Znojemsku, tam máme další jeden karambol. Ozýváte se z Pražské ulice v Berouně, tam se vyšetřuje a v podstatě prý ten průjezd je tam takový komplikovaný, protože se tam řeší odtah a podobně. To samé pak platí pro Dobřany, Plzeňské a Osla a ulici zvanou Osoblaho. Ježiš, to bych chtěl říkat taxkáři po šestém pivu. Osoblaho, tak tady se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Počítejte tedy i s tím, jezděte opatrně a všem šťastnou cestu, Baťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Baťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Automobilový závodník F1 Valtteri Bottas se přesouvá mezi závody v Sepangu a Singapuru na kole. Připomeňme, že finský jezdec Cadillacu před několika týdny závodil v gravelové světové sérii v Hlinsku. Házenkáři Karviné prohráli ve druhém utkání Evropské ligy v Torleveze 32-33. Český vicemistr tak ve skupině F zůstává bez bodu, před týdnem podlehl favorizovanému Holstebru. Příchovice zůstávají po 8 kolech první ligy národní házené jako jediný tým bez porážky. Obhajci titulu vyhráli v Krčíně 26-19 a v Ostopovicích 16-14. Druhý Svinov získal ve dvojkole plný počet bodů, třetí jsou nezvěstice. Automobilový závodník Fernando Alonso se v lednu vrátí na Rally Dakar. Dvojnásobný mistr světa Formule 1 by měl závodit s vozem Aston Martin a navigátorem Komou. České volejbalistky si za rok zahrají na mistrovství světa v USA a Kanadě. Mezi 32 účastníků postoupili z 15. místa světového žebříčku. Cyklistka Katka Rusá ujede za rok na kole přes 56 000 kilometrů, a to přesto, že chodí do běžného zaměstnání od 9 do 18 hodin. Od roku 2014 má na stravě přes 500 000 kilometrů a jejím cílem je milion. Jak se vlastně stravuje?
2: Pádají klobásu klidně, jako ono záleží, co je, ono taky není úplně sranda se z toho někde něco sehnat, jo. Mm-hmm. Že jako u mě u toho občerstvení je důležitý spíš to, abych měla kam dát kolo. Že jako já nepůjdu do hospody, kde budu muset nechávat kolo venku, že jo. Já tím, že většinou jezdím sama, tak vlastně to řeším tak, že jako si vyhlídnu nějaký stánky, ty jsou teda většinou u cyklostezek, jako mám vyhlídnutý nějaký, který jsou otevřený třeba i přes zimu, a buď si tam dám třeba párek nebo tu klobásu nebo pizzu nebo něco prostě, co zrovna je, no, kebab občas taky, jo. Prostě taková fitness strava.
1: Celý videorozhovor si můžete pustit na www.městskacyklistika.cz.

0: Možná takovou jednu malinkatou výtku k textu téhleté písně bych měl, aby nám to zapadlo úplně parádně do tohoto týdnu tady na beatu. A sice, že ten dým by asi neměl být úplně chladný, protože pak to nemá ten kýžený efekt. Ale efekt tady na naši studiovou linku, tento tedy mělo, musím říct, řekl bych, obrovský. No a výsledek je třeba tenhle. Standard Radio Beat.
1: Ahoj Jirka, já slyším, že stoupá dým.
0: Nazdar Jirko, no vidíš, ty budeš nějaký mladší ročník, ty nemáš se sluchem vůbec žádný problém, viď?
1: Suchem zatím ne.
0: Tak, se sluchem máš jiný problémy. No, co trávení, tam taky je to v pohodě.
1: Jo, zatím jo.
0: No vidíš, jak se nám to krásně spojilo dohromady, hele, slyšíš stoupat dým a budeš si udit doma, nebo na chatě, nebo na balkoně, nebo kam vyrážíš třeba.
1: Na chalupu, asi na chalupu.
0: No, tam se to krásně hodí. Seš fanda spíš masa, nebo sejra?
1: Na maso, spíš maso.
0: Maso, a když maso, tak kráva, prase, ryba?
1: Prase.
0: Ty brďo, vidíš, jak my bychom se shodli. Z nás by byli podle mě skvělí sousedi na té chatě. V podstatě by tam stoupal dým od rána do večera. Hele, splnil jsi to, jasně, dovolal ses, to byla ta nejtěžší část na tom všem, když už jsi slyšel stoupat dým. Máš u mě Kaiserovou třicítku, jak jsme slíbili,
1: super.
0: Tak ti taky doručíme, vydržme na drátě, jo?
1: Super, díky.
0: No, ostatním bíťákům, kteří taky poznali, že stoupá dým, ale tu nejtěžší část nedokázali dneska prolomit a sice dovolat se na 210, 32, 33, 34, bych chtěl vzkázat, že ještě není konec. Ještě není konec, buďte ve střehu. Až začne znovu stoupat dým, je to vaše chvíle.
2: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s pětiletou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Vítáci. Na řadě jsou dopravní informace a po nich náš Pepik. V dopravních informacích hlásím díky vám toto. Patočkova na Praze 6, dopravní nehoda čerstvá, dvou osobních aut. Počítejte s tím, že tady vám to teď může překážet v cestě. Pravděpodobně bude Hostinné, to jsme u Trutnova a Horská ulice, tam se vyšetřuje. V Zlíně ve Frištátské ulici se vyšetřuje a odklízí karambol, platí stále Beroun a Pražská, to už jsme si tady říkali. Tak je 430 u Vyškova, tam je nějaký problém dopravní, se kterým je dobré počítat. A bavili jsme se o jižní spojce v Praze, o to, jak je to tam ucpané a jak se situace mění. No, v podstatě se za stolek nemění. Tak za Lanovým mostem ve směru na Černý most došlo k dopravní nehodě. Figuruje v tom motorka, to už jsme si tady říkali před minulou chvílí, to znělo takhle.
2: Za Lanovým mostem směrem na Černák, jak se vyjede z těch tří pruhů do dvou a pak skončí to esičko, tak je tam rozbitá motorka, jsou tam hasiči, policajti, je tam průjezdný jenom jeden jízdní pruh a kolona stojí nevím kam, až na Smíchov možná.
1: Tak na Smíchov to není, ale od Spořilova byste měli na jižní spojce počítat s tím, že je to na stupni dopravy číslo 5. Jedete-li od D1, tak vás se týká už ten příjezd na Chodov. Ten vás neprávě díky sjezdu ze Spořilovského kopce a nájezdu na jižní spojku. To je ten směr na Černák. Z druhé strany, díky tomu, jak se kouká, tak se taky zpomaluje a zpomaluje se někde od Běchovic k tomuto místu. Pak se rozjedete a přibrzdíte až někde na úrovni Krče. Kde to způsobila dopravní nehoda, tato tam zacpala, ale podle všech informací už by snad tuhle chvíli měla být odklizená, tak tenhle ten směr na jižní spojce se předpokládám bude rozjíždět.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Během odpoledne a večera se od západu postupně vyskytnou na celém území srážky a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy dnes na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Annu Krizálovou. Vybojovala tak svou první světovou medaili. České ministerstvo zahraničí u příležitosti třetího výročí útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael odsoudilo pokusy dělat z teroristů oběti a z obětí viníky. Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat. Hamas podle české diplomacie 7. října 2023 rozpoutal v Izraeli barbarství, jehož oběťmi byli nevinní lidé. Útok dnes připomněli i místopředseda sněmovny Nacher nebo bývalý premiér Fiala. Opoziční ODS navrhuje na pomoc podnikatelům zrychlení daňových odpisů. Místo současných 6 dob občanští demokraté navrhují odpisy zjednodušit, takže jednotlivé druhy majetku by bylo možné odepisovat po 3, 10 a 30 let. Návrh dnes při setkání s novináři představil ekonomický expert strany a místopředseda sněmovny Skopeček. Bývalý šéf německé rozvědky BND Hanning, kterého včera pro podezření ze špionáže zadržela policie, podle německých vyšetřovatelů pravděpodobně udržoval kontakty s agentem z Azerbajdžánu. Baku zprávy o azerbajdžánské stopě v případu následně popřelo. Vyšetřující soudce ho dnes poslal do vazby. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu šedesátek na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

Zajímavé je sledovat příběhy některých písní, no takhle, zajímavé je sledovat příběhy všech písní. Někdy je to takový v podstatě na první dobrou, někdy jsou ty záměry za textem, příběhem a inspirací poměrně hlubokou filozofickou záležitostí. No a někdy je to v podstatě jako v případě téhleté od The Four Seasons. Česky bychom řekli, padla facka na sále a pak se ozvala ve filmu věta Velký holky nebrečej. A takhle vznikl ten prapůvod toho prazáměru, který nakonec vyústil ve složení téhleté skladby Big Girls Don't Cry. The Four Seasons jsou za námi, před nimi. To byla taková pro někoho chuťovka, tedy speciálně pro ty, kteří jsou na cestě do pražské O2 Areny na koncert kapely Deep Purple. Pro některé taková trošku náplast, to jsou ti, kteří tam nejsou na cestě. Tím jsme otvírali Listen, Learn, Read On, to byly Deep Purple na začátek, Six O'Clock Rocku. No a pojďme si teď dát zase po nějakém čase spojení klasiky, minimálně tedy v tom námětu a big beatu, v tom provedení, tou klasikou se myslí legendární Louskáček. Ten inspiroval tenkrát muzikanty k tomu, že napsali skladbu nazvanou Nut Rocker a natočili ji do téhleté podoby. Jo, mimochodem, a ty muzikanti se říkali Be Bumble and the Stingers.

0: way to heaven.
1: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
2: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
3: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
4: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

ZZ Top a jejich Dirty Dog, ta je za námi 2 minuty po půl sedmé, dohrála tahle muzika. Dáme Beatoskop, už za malou chvilku vám slíbíme výlet do světa nejen technických novinek, k tomu třeba Iron Maiden a Holy Smoke, no a taky se podíváme do historie kapely Vohnou. To všechno se chystá na příští minuty.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Microsoft chystá definitivní konec technologií Internet Exploreru ve Windows. Režim IE Mode v prohlížeči Edge bude podporován nejméně do konce roku 2029. Firmy využívající staré webové aplikace proto mají začít plánovat jejich přechod na moderní řešení.
0: Vítoskop.
1: Xiaomi představilo v Číně novou pračku se sušičkou s tepelným čerpadlem. Podle výrobce má při sušení spotřebovat o 73% méně elektřiny než kondenzační systém. Přístroj vypere 13 a usuší 9 kilo prádla, zatím je tedy k dispozici pouze v Číně.
0: Vítoskop.
1: Nový mobilní hlukoměr začala využívat pražská městská policie.
2: Strážníci tak dokáží odhalit nelegálně upravené nebo příliš hlučné výfuky aut a motorek. Přístroj už prošel prvním měřením. Během kontrolní akce ve Štěrboholích bylo odhaleno celkem 9 nelegálních úprav vozidel. Magistrát zvažuje nákup dalších hlukoměrů. Jeden vyjde na 260 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Radio B.

0: Košice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 35. Kulich a koncerty. Rok 2009. Čte Fenek.
2: Od naší páté desky Polipsy dědu s náma začal jezdit a doteď jezdí jako zvukař Jirka Novotnej, který mu nikdo neřekne jinak než Kulich. Před náma dlouho zvučil Tři sestry, za pultem je skutečně neskutečně šikovnej, nahrává ve studiu kapelán desky, sám hraje na několik nástrojů a má za sebou účinkování v mnoha tělesech. Navíc skvěle zapadnul do party, protože jede na podobný vlně jako my, to znamená, že vyhledává srandu a občas se vykalí. V době, kdy k nám Kulich nastoupil, jsme už byli v celku zavedený zboží, kdy kapela bez problémů šlapala a tak jsme to často slavili. Tou dobou nás sponzoroval výrobce tekely Olmeka, která nám jako dárek do naší malý zkušebny navezla v krabicích neskutečný množství 500 flašek tohodle nápoje, takže slavit bylo čím. Věkový průměr v kapele byl zhruba 30 let, vymetali jsme kluby a festiáky po celé republice a jak tenkrát vypadalo naše víkendové hraní, jsme kdysi popsali takhle. Je pátek dopoledne. Pokud se nekoná koncert zrovna v Praze, kam dojedeme MHD, tak dodávka při cestě na centrální sraz před zkušebnou pozbírá po všech čertech členy týmu, což je celkem 9 lidí. Když jsou všechny místa obsazený, může začít hra s názvem Výjezd v pátek z ucpaný metropole. Pokud hrajeme dobře, pokročíme do dalších levelů zásek na D1, objížďka všude nebo uzavírka všude a dalších jim podobných, kterýma si náš národ zpestřuje cestování po republice. Po cestě stavíme na oblíbených benzínkách pro jídlo, pití, cigarety a tak. Jdeme na jisto, protože za těch spoustu let praxe jsme vyselektovali ty pumpy, kde mají dobré jídlo, kafe nebo je tam příjemná obsluha, co nás už zná.

To byly Vohnout na rádiu Beat a zase kus jejich historie v rámci 30 svíček na dortu. Další muzika, tak to bude ve finále ještě starší. Dáme si Boba Dylana a dáme si Judas Priest a dáme si taky to, co nás čeká ve zbytku dnešního dne, protože Ota Seman už přišel sem do studia a říká, už jsou tady tisíčáci. Takže Petr Korál i Petr Váša jsou připraveni na uši, ti jsou první na řadě, první páně na holení, s tím, že playlist do uší už je nahrán do mašin, ale všechny monitory jsem tady povypínal, takže svítí jenom jeden a na ten vidím jenom já. Nikdo nemůže opisovat, nikdo nemůže podvádět, Petr Váša bude mít prostě za úkol rozpoznat, vyhodnotit, pochválit či pohanit tu muziku, která se bude hrát tady u nás na beatu. No a je to směska, pojďme si říct, velmi taková pestra, na kterou se můžete těšit i na Petrovi komentáře. No a pak to přebírá právě Hota, který má na hrbu dnešní večer živáků na vaše přání. Už tady mám nějaké zprávy, které dorazily k večeru živáků, tak pořád platí, že to žádnou uzávěrku nemá. Pište, jakmile se zamyslíte a napadne vás nějaký konkrétní živák, který byste si rádi poslechli, tak sem s ním mailem, SMS-kou, zprávou z aplikace jakýmkoliv způsobem. A až to vypukne v 8 večer, tak se k tomu přidejte ještě číslo 210 32 33 34. Všechny cesty vedou sem do beatu a všechny jsou správné v rámci dnešních živáků, které tady budou od 8 až do půlnoci.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Uši Rádia Beat.
3: Uši Rádia Beat.
0: A Petr Korál.
4: Petr Korál vás samozřejmě jako vždycky v tento čas zdraví a rovnou na úvod se musím omluvit, protože pokud vám bude připadat, že si nějak šlapu na jazyk nebo tak něco, tak porucha není ve vašich přijímačích, protože já mám takový nepříjemný zdravotní problém na jazyku a tak se mi poměrně obtížně hovoří. Čili doufám, že to za mě dneska více odmluví můj dnešní host, kterým není nikdo jiný než Petr Váša, zpěvák skupin Tisíčáci a Jasná páka. Ahoj Petře.
5: Ahoj Petře, já to rozhodně omluvím, protože, jak jsem ti teďka před chvilkou říkal, mám proto pochopení. My jsme hráli s Jasnou pákou v Rigrových sadech nedávno a mě večer předtím, odpoledne předtím, mě píchla vosa do jazyka. Pozor, do špičky jazyka. A prvně jsem si myslel, že umřu, pak jsem si myslel, že neumřu, že mi bude špatně a všechno bylo dobrý, akorát, že jsem šišlal a moje skvělá přítelkyně říkala, no tam budeš zpívat spinavý, spinavý, ona má spinavý záda, což teda naštěstí nenastalo a odešlo to, ale ještě několik dní poté jsem to cítil a rozumím tady tomuhle problému a myslím, že tě omluvíme všichni rádi a budeme šťastní, že nás nic do jazyka nekouslo.
4: Tak jo, tak pojďme na první píseň.

0: Vaši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Petr Váša, frontman těch sičáků a samozřejmě také jasné páky a člověk, který dneska tady bude vynášet ty pomyslné hodnotící soudy na to, co pouštím, tak jdi do toho.
2: No tak, jaký hodnotící soudy chceš prostě vynášet než samé superlativy na substitute the who? Je to 1966 nebo 5? No, tak to je jedno, ale je to úplně super singla. Jeden z prvních asi po I Can Explain, ne? Anywhere, Anyhow. Prostě oni měli takovou řadu singlů, které byly úplně boží a byly to průkopnický rockový nahrávky a zároveň vtipný a přitom takový generační jako statementy a tak dále. Takže já si myslím, že to, že substitute. Navíc ještě bych řekl, že tohle je fakt jako dobrá nahrávka. Jo? Myslím si, že hlavně na té, možná na té druhé desce, že občas měli problém, anebo na to kašlali. Jako mít ten sound takovej ten jako dokonalej, vymydlený jako Beatles a možná i jako Kings, ale substitute ještě s tou akustickou kytarou je prostě dokonalý a posluchači jistě znají verzi od Sex Pistols.
1: No,
2: a už jenom, už jenom to, že pistole, když ještě nic neuměli, neměli ty své písničky, tak hráli Who a hráli Iggyho, takže hráli No Fun, My Baby, No Fun a Substitute. A nakonec víme taky všichni, že vlastně Who už teda s Kelly Jonesem nahráli substitut ve verzi od pistolí, takže kdybyste chtěli, tak můžeme celý večer věnovat téhle písničce.
1: Budeme se věnovat různým písním a teď si dáme něco daleko modernějšího nebo novějšího, takhle to řeknu, a také tvrdšího, tak se nech překvapit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Hostem uší je zpěvák Petr Váša a já jsem opět zvědav na jeho názor na to, co poslouchal.
2: No tak poslouchali jsme Hentai Corporation a je to teda moje opravdu oblíbená hudba. A...
1: Z jakého důvodu vysvětli?
2: No teďka, když jsme to poslouchali, tak ten důvod, ano, je jako hudební. Teď už to vím, že je hudební. Já jsem měl trošku pochyby, jestli moje nadšení tady pro tu kapelu není spojeno s tím příběhem, protože já jsem měl jen tady spojený s příběhem a sice, že jsem vlastně tu její hudbu znal jenom z dálky, ale znal jsem tu legendu. Fungovalo to tak, že jsme přijeli, zejména to bych řekl jako v Sudetech, že to fungovalo tak, že jsme ze Sičáky někam přijeli a třeba v Aši jsme byli a divili jsme se, proč tam byly problémy s ubytováním a oni říkali, ti Ašáci říkali, hele, tady byl poslední hotel v Aši a ten rozbili Hentai Corporation, jo. Takže my vás musíme ubytovat nějaké pizzerce nebo kde. A tohle se prostě jako opakovalo. A my jsme měli z toho takový, z kapelu takový dobrý, takový apokalyptický jako pocit a byli jsme zvědaví, kde se ocitneme, kde bude prostě zbořený město po koncertě tady téhle party. No a pak jsme je viděli na Trutnovském festivalu a ještě v takovém kontextu, že tam hrálo pár kapel, který se o něco takového hrozně snažili a pak přišli Hentai a zahráli to s prstem v nose. Takže já jsem fakt jejich oddaným fanouškem a navíc jsem ještě slyšel, že teda teď po všech těch peripetích jedou na Kofole a hrát takovouhle muziku na Kofole, to je moc.
1: No, jak říkal neboštík Magory Rose, při Kofole se tahle hudba dělat nedá, ale mohou být výjimky. Tak jo, tak se vydáme někam zase za humna pomyslná.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Uši pokračovali další, troufám si tvrdit, že poměrně syrovou písní, a jak se pozdávala Petru Vášovi, zpěvákovi Jasné páky a těch sičáků, uslyšíte sami.
2: No tak School Ring od Iggy Hopopa, češtinářky.
1: Ano, pravda.
2: Od Iggy Hopopa je jedna z mých milovaných skladeb od tohohle autora, ale jak my říkáme s Tomášem Fredichem ze Sičáku naší kapely, toto je největší žijící umělec. A chápu, že je spousta lidí, kteří z toho jeho rozsáhlého díla, z toho opusu, si vybírají to nebo ono, a někdo prostě miluje starý Stooges, a někdo sedmdesátky, a někdo tak trochu osmdesátky, když těch je docela málo, a někdo prostě by přísahal na ty francouzské šansony, ale já jsem vystudoval dějiny umění, ale mám, možná právě proto, že jsem historik umění, tak pro určitý jevy v umění mám v hlavě takový jako vypínač kritického stanoviska, takže když se řekne Iggy Pop, tak já fakt nejsem soudnej a mám rád všechno, ale taky z toho důvodu, že tady tenhle klasik jako nepouští ven něco, za čím by nestál. No. Čili tady tohle je z desky School Ring, je to vlastně album, který obsahuje první nahrávky s obnovenými Stooges a s Pankáčem a jako s Green Day a spol. Je to vlastně takový hold Iggymu a Stooges, a ano. Ta deska je pestrá, možná za Škarohlíd by řekl, že až moc, že je taková trochu kostrbatá, ale my ji tady máme rádi.
1: Já taky, proto jsem to z ní vybral. To byl rok 2003, jenom pro ty, co by se o to zajímali. Ale teď se vrátíme jako hodně dál do historie, až do roku 89. To je taková malá nápověda, ale víc nebudu říkat. Bude to živá nahrávka, která nikdy nevyšla oficiálně. Je to v podstatě takový pirát. No, ale nech se překvapit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Petr Váša a já se opět ptám, zda líbilo nebo nelíbilo a případně proč.
2: No tak jasně, že se mě to líbilo ze stejného důvodu, z jakého jsem na rozpacích, protože nevím, co to je, tak trochu jako tuším a mám obavu, že když to neuhodnu správně a bude to někdo z kamarádů, tak se naštve, ale no a prostě ten důvod, proč mě to takhle jako vzalo, je, že se mně zdá, že ta nahrávka, že má přesně tu atmosféru těch pozdních 80. let a že vlastně ten ta naléhavost, nejenom vokálu, ale celé té kapely, že je úplně perfektně zkombinovaná s tím podomáckým zvukem a s takovou tou ambicí hudební, která hlavně teda z hlediska kytaristy není úplně jako dotažená jako dokonce, ale právě to má, tím to má takovýhle jako půvab. No tak je to prostě reportáž doby, kdy jsme měli dojem, že máme toho tolik co říct, že jsme valili jako dopředu a chtěli jsme do té muziky dostat úplný maximum. Tak Petře, co to je?
1: Hele, já ti zkusím dát nápovědu. Ano. Byla to kapela brněnská a je tam určité personální propojení i s těmi Syčáky.
2: No, tak brněnská, já jsem si říkal prvně, jako, že to zní jako pro pocit jistoty.
1: Ten byl
2: artistnější, ale to mě kvůli tomu piano, napadl pro pocit a propojení ze Syčáky, no tak to tam musí být, jakože Michálek Zavadil, že tam účinkuje jako pod chorem vchod.
1: Nebudu napínat dále Nemanželská šlechta.
2: Nemanželská šlechta.
1: Živá nahrávka z Chmelnice z únor 89.
2: No tak sorry, ahoj, zdravím, Nemanželská šlechto, nepoznal jsem vás, je to ostuda, ale polepším se.
1: Nicméně pojďme to vzít jako klasický ostý můstek k tomu, abychom se dostali ke skupině Ty Syčáci, protože vy máte na svém kontě nový počin. Co to je? O co jde? Popiš.
2: Je to album s takovým feministickým nápřahem a jmenuje se Dlouhá, široká a bystrozraká. A máme z něho velkou radost, protože je to jedna, která samozřejmě jako soubor písniček, který se nám líbí a opravdu jednu písničku vedle druhé máme, nejen teda my rádi, to by nebylo až tak s podívem, ale mají to rádi i naši posluchači od těch prvních uvedení, z čehož teda se radujeme. Ale zároveň to není jenom soubor písniček, protože je to hudební vyprávění. A je to hudební vyprávění až do té míry, že vlastně na tom albu každý track uvádí vypravěčka, Kateřina Císařová, hvězda divadla Na zábradlí a Národního divadla a tak dále. Naše výborná kamarádka z Liberce, pomlčka Jablonce, a je to příběh. A když dáváte dohromady hudební příběh, tak se pohybujete na ostří nože a je to všechno hrozně napínavý, protože když to nebude fakt jako dobrý a zároveň spontánní, tak to bude úplná blbost a všichni vám řeknou, jako, ať se vyprnete na koncepční alba a děláte radši písničkovou desku, ale vy to chcete zkusit a tak dlouho teda to zkoušíte, až se dostanete do situace, kdy to předáte publiku. Já nevím, co si o tom kdo bude myslet, ale my jsme opravdu spokojeni a líp to z naší strany nešlo.
1: Hele, já jsem to poslouchal už samozřejmě, ten koncept tam je jasný a mně to přijde v pořádku, drží to pohromadě, takže to asi vyšlo.
2: Hurá, Petrovi se to líbí, výborně, tak to mám radost, tak dobře, pokračuj, prosím.
1: My si pochopitelně z té desky také něco pustíme, ale to až na konci. Teď ti dám písničku, kterou si myslím, že budeš velmi dobře znát. Je taková krátká, úderná, no nebudu říkat víc.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: A také Petr Váša, tak co jsi tomu říkal?
2: No, tak říkal jsem tomu, že to je fakt opravdu jedna z mých povinně nejoblíbenějších písniček, protože tohle, dámy a pánové, byl punk od skupiny The Wire, který Jasná páka hrála v roce asi 80 nebo 81, když začínali jako Kousej. A legenda říká, všichni se na tom shodují, teda pamětníci, jakože říkal to Michal Ambroš, David říkal, že ten si nic nepamatuje, tak ten to schválil tak jako s úsměvem, stejně jako Dáda Albrecht, který si to pamatuje, že prostě poslouchali tady tohle a možná byli trošku oviněni při tom opakovaném poslechu, ale se jim zdá, že zpěvák zpívá Kousej, Kousej, Kousej, Kousej, Kousej, Kousej, Kousej, takže složili písničku Kousej a Jasná páka to hrála jako Kousej a posluchači, ti, kteří to znají, tak si jistě vybaví ten text, že to byla taková ta situace, kdy jakože Dáda přijde do pražské hospody a ty tam projíždí celý jako jídelníček a objednává si jedno jídlo za druhým. A vzniklo to jako jazyková hříčka s tématem Kousej, ale já se směju, protože já jsem to měl vždycky rád a fakt jsem to hodněkrát zpíval, teda od té doby, co jsem s tou pákou sedal dohromady, tak vždycky jednou za čas, když nebylo co přidávat, tak Michal říkal, zahrajím Kousej, to se nemusí zkoušet a jedem. A já jsem prostě znal tu nahrávku a věděl jsem, že to začíná Dádovým výkřikem a myslel jsem si, že ten výkřik je Číšníkův sen. A fakt jsem jako na tom vyrůstal, říkal jsem si, jo, to je sranda, Číšníkův sen, Kousej, Kousej, Kousej, Kousej. A asi po kolika desetiletích jsem se dozvěděl, že to není Číšníkův sen, ale Číšníkův sem.
1: No, jasně.
2: Opravil autor teda tady tohohle textu. Takže představte si, že to vzniklo jako, že vědomá zkomolenina, nebo překlad vlastně toho tlumočení toho anglického textu, ale tím to jako neskončilo. Takže že ještě teda já jsem dopadl tak, že jsem kolikrát to jako performoval se špatným textem a zdálo se mně, že vlastně Číšníkův sen vysvětluje ten manický obsah toho jídelníčku a té představy, jako že zpěvák se cpe prostě vším, co tam vidí napsaný, no tak je to Číšníkův sen.
1: A propo Jasná páka, jak tam vypadá aktuální situace, nebo spíš co se chystá, jaké jsou plány?
2: Petře, chystá se naprosto epochální věc a sice za 14 dní máme soustředění. A soustředění, Jasné páky, je vždycky jednou za hodně dlouhý čas a vždycky z něho vznikne něco slibného, nevím, co z něho vznikne, je možný, že teda z něho nevznikne nic, ale to bych se divil. A já se na to těším jako velice, protože páku jsem vždycky miloval, jsem moc rád, že tady s tou partou mám něco společného a i by se mě líbilo vlastně s pákou vystupovat jako ve formátu nějakého jako revivalu, protože ty písničky z těch 80. jsou krásné a vidíme na publiku, který je velice pestrý a jako generačně různorodý, jako že to lidi mají rádi a že ty písničky jsou živý a že ten duch páky žije. Čili mě by i ten revival stačil. Ale páka byla vždycky velice jako tvůrčí společenství, vždycky se lišila od jiných kapel tím, že tam bylo víc autorů a myslím si, že to, že průběžně děláme nové věci a že ten příběh pokračuje a že naše publikum má rádo ty nové písničky, takže to je bezvadný. Takže se budu těšit a budu zvědavý, co vymyslíme teďka pro další sezónu a jistě, že pro další Lucernu, protože my od té doby, co Michal Ambroš odešel, tak vždycky jednou za rok děláme tady ve Velké Lucerně koncert a vždycky jsou tam jiní hosti, teď to bude mít zase jiný formát. Radujem se z toho, že to funguje.
1: Tak teď si vaše fanoušky navnadil, že třeba nové písničky to chtějí slyšet a já taky. Ale teď si pustíme něco jiného.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat, jejichž dnešním hostem je Petr Váša, zpěvák skupiny Tisíčák.

0: napsal na tu desku texty. A já jsem řekl, že ne, že na objednávku nepíšu a připadlo mě to úplně jako absurdní, protože Páju mám hrozně rád, ale psát prostě texty někomu a ještě na celou desku, to by mě ve snu nenapadlo a pak jsem o tom přemýšlel a připadlo mě to pořád absurdnější a pak mě to připadlo jako dobrý nápad, protože jsem si uvědomil, že vlastně bych celou tu desku mohl napsat víceméně jako Pájin portrét a znal jsem její historky z rodných Loun, například teda posluchači teď slyšeli tady tuhle písničku, ale Pája má úžasný příběh. Například na okraji Loun v tom rodinném zemědělském družstvu. Ha, ha, ha, Pájo, zdravím. Jsme se dozvěděli už před lety s Pákou, že svého kohouta naučila kokrhat takovým způsobem, že vyhrál soutěž v kokrhání kohoutu na zemi živitelce.
1: No, pane jo.
0: Takže tomu říkám jako rockerka. Představte si Páju, která dokonale bubnuje a zpívá u toho a hraje na klávesi a umí vlastně všechno. A ještě navíc, teda kromě té rockerské kariéry, dokáže vycvičit kohouta v kokrhání. Čili jedna z těch písniček je na tohle téma. Objeví se tam Joe Cocker a kokrhál, ale myslím si, že to je dobrý. A, no a Lonely Times, tak to bylo fakt jako největší riziko, protože to jsme si říkali, že zkusíme napsat jako lounskou hymnu a já jsem nacpal úplně všechny takový ty klišé, samozřejmě o těch Lounech, že někdo je z Loun a řekne, já jsem z Loun, ale mně se spíš líbil ten for, jakože Zeppelini na čtvrté desce, jakože si naříkají, že stejně po všech těch světových turné, že to bylo nejlepší v těch Lounech, že Robert Plant zpívá Lonely, Lonely, Lonely, Lonely, Lonely Time, písničce rock'n'roll, tak i tohle jsme tam nacpali a hlavně si představ, Petře, že Pája, když mě jednou prováděla Lounama, tak mě ukázala fakt jako sochu mistrána Husa na tom náměstí a říkala, tady jsem poprvé zvracela na veřejnosti. A já jsem to, protože mi to připadlo vtipný, tak jsem to říkal v Brně její spolužačce, která se provdala za jednoho kamaráda a fakt byly jako dobré kamarádky, tak jsem té Janě tady tohle vyprávěl a ona mě úplně vážně, Jana řekla, to je zajímavý, protože já jsem poprvé v životě zvracela na tom stejném náměstí u Morovýho sloupu. A tak jsme si představili, že by opravdu na tom náměstí krásným vedle toho veledíla Benedikta Rejta, že by tam mohlo být takový sousoší zvracejících děvčátek v těch dvou soch. Jo. A k tomu na tom vernisáži toho sousoší, že by zahráli nějaký obnovený jako Zeppelini. No. Takže tohle všechno je v té písničce, která je podle skutečných událostí.
1: Tak ano. Tak pojďme za další písničku.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: No a se mnou samozřejmě nadále Petr Váša a vidím na výrazu jeho tváře, že ho asi tahle muzika baví. Baví?
2: Jo, jo, mně se to moc líbí. Dirty Honey jsou taky pro mě kapela s příběhem, protože já z různých důvodů se vlastně jako moc nevyznám v současné, vlastně ani v minulé hudbě, jako nevyznám se, nebo nedělám to tak, že bych si pravidelně udělal čas a sledoval bych nějaký trendy, anebo naopak historii, takže spíš jako beru to, co ke mně přichází. A tohle ke mně přišlo, takže jsem koukal na nějaký, teď teda nevím, jestli film, nebo možná seriál, spíše nevybavu si jaký, a v závěrečných titulkách hrálo tady tohle. A já jsem úplně nadskočil, protože teda tohle, myslím, tahle kapela, ne, tady tenhle track.
1: Dirty Honey.
2: A, Dirty Honey. A já jsem úplně nadskočil, protože fakt jako miluju Aerosmith a to teda znám jako celou diskografii. A říkal jsem si, tyjo, to jsou nějaký, a to není možné, že by to byl nějaký nový Aerosmith. To jsou nějaký starý Aerosmith, který mi jako unikly. Jo. A pak jsem si říkal, anebo Guns N' Roses. A fakt jsem teda si dal tu práci s tím, že v těch titulkách toho seriálu jsem si jako našel, že to je Dirty Honey. A hned jsem se na to podíval, že to teda nejsou žádní tady tihle klasici, ale že to je kapela, která podle mě úplně dokonale hraje jako něco, co je nápaditý a chytrý a vtipný. Ještě tam jsou takový forky, jak jsme třeba slyšeli ten vokalistův jako před chvílí. A přitom mě to připadá jako, že kdyby byla nějaká, nemyslím nějaká vysoká škola roku, ale nějaká, no ne, ani ne školka, no tak nějaká základka, jako řekněme. Takže by si myslím jako od prvního až po konec druhého stupně, že by ten předmět, jako ty rokové dějiny, mohli vyučovat Dirty Honey, jako v tomhle smyslu, že oni se vůbec netají tím, že berou jako best of, ne, myslím si, že to, že vlastně ten základní sound je takový jako Aerosmith 75, tak dneska Rocks, nebo Toys in the Attic. Akorát, že jako posun ještě trošku jako do toho osmdesátkového zvuku, ale to už ty Aerosmith tam dávali ty různé inovace a Dirty Honey se drží toho prostě dřevního soundu a k tomu dávají ty ostatní vlivy, myslím si, že i citace, jako často tam slyšíš, jako, že si říkáš, to je jako tohle a tohle a tohle, ale oni vždycky nad tím mají ku podivu takový ten jako nápřeh, jako by to právě vymysleli. Čili pro mě je to velice zvláštní zážitek to poslouchat, že pro mě je to zároveň retro a zároveň pocit, jako bych byl u zrodu tady téhle hudby v okamžiku, kdy vzniká.
1: Rozumím. Tak když jsi zmiňoval ty osmdesátky, tak se teď do nich ještě jednou na chviličku vrátíme.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat dnes s Petrem Vášou, zpěvákem Jasné páky a Těchsičáků. Co ty na tohle?
2: No tak já nevím, co mám říct, tak ty mě dáváš takový těžký úkoly. Ty prostě pustíš Lauru a její tygry a chceš po mně, abych se k tomu stručně vyjádřil. Jo? Já bych tady mohl hodiny vyprávět o tom, jak na mě působilo to jejich kouzlo tehdy v těch 80. letech, když jsme začínali vlastně společně a jak jsem rád, že jak teda doufám, že se mnou aspoň někteří posluchači souhlasí po poslechu téhle nahrávky, že to kouzlo nepolevilo a pořád působí. No tak my jsme i jaksi spolupracovali a váže se k tomu spousta různých příběhů a historek a tak dále, tak to nechám všechno stranou. Pozdravuju Karla Šuchu a spol a vlastně, jestli mám být teda úplně nejstručnější, tak bych řekl, že mě překvapilo, jak ta nahrávka dobře zní. Protože jsem ji jako dlouho neslyšel, vlastně bylo to z takové té samizdatové edice, kdy úplně ano, pokoutně čtyři pražské kapely a jedna teda Mostecká, jestli tehdy Laura byla Mostecká ještě, tak dali dohromady tyhle nahrávky, které kolovaly v samizdatu na kazetách, všichni z toho byli jako nadšení a já jsem to dlouho neslyšel a v hlavě jsem, vždycky já to rád vzpomínal, ale v hlavě jsem si to pouštěl s takovým zašuměnějším zvukem a tak dále. A teď mě to připadá fakt jako pěkně čerstvý a navíc ještě řeknu teda poslední věc, že jsem z jiných, úplně jiných důvodů nedávno si opakoval Tracyho Tigra od Williama Saroyana. A taky jsem byl překvapený, že ta knížka dobře funguje a pak jsem viděl její zpracování u jednoho studentského divadla. Takže chci říct, jestli teda je to vhodná pointa, že Laura a její tygři, stejně jako Tracyho Tiger, žijí a zřejmě budou vesele žít nadále.
1: Já myslím, že ano, ostatně návštěva Karla Šuchy týden před tebou v uších tomu napovídá. Tak jdeme dál.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat se pomalu blíží ke svému závěru. Ty uši, jejíž hostem byl a pochopitelně pořád ještě je Petr Váša. No a já tě tedy naposledy žádám o zhodnocení toho, co jsi poslouchal.
2: Hele, tak Petře, já tě překvapím, jo, protože tohle samozřejmě všichni vědí, že to byla úžasná písnička Soul Kitchen z debutového alba The Doors. A myslím si, že na tohle téma už bylo řečeno úplně vše. A já bych jenom opakoval to, co už bylo tisíckrát řečeno. Takže já ti odpovím morrisonovským takovým vtipem, jo. A není to vtip, ale je to sen. Zdál se mě prostě sen. Jo. To, nech to posluchači vezmou jako komentář k téhle písni. A bylo to před lety a bylo to poté, co Iggy Pop vystupovali Frýdku Místku, což byla taková bizarní nějaká událost. A jistě víte, že hlavním vzorem pro Iggy Popa, když začínal, byl Jim Morrison, protože viděl Doors a stal se Iggy Popem a tak dále a tak dále. Tak to se mě celý nějak prostě pomotalo v hlavě. A bylo to v době, kdy jsem se zabýval naprosto amatérsky takovou populární neurologií a chtěl jsem se v tom vyznat. A usnul jsem a zdál se mě sen. A v tom snu ke mně přišel takový frajerský, lehce přiopilý, lehce zhulený Jim Morrison, tak ročník 1970 bych řekl. A říká, hele, tak s těma hemisférama to máš snadný. A já jsem říkal, jak to myslíš? A on říká, no to je jako Frýdek Místek. A já jsem říkal, Jimmy, to mě teda vysvětli. A on říká, no tak to máš jako, ta pravá hemisféra, to je jako Frýdek, to je jako Free. A ta levá, to je jako, že to je všechno na tom místě svým, tak to je jako Místek. A tak jsem si říkal v tom snu, že to je jako vtipný, ale ještě jsem koukal, ještě mi to nepřesvědčilo. A on říká, a ta pomlčka mezi Frýdek a Místek, to je korpus callosum mezi hemisférama, to si pamatuj.
1: No,
2: tak jsem říkal, jako Jimmy, teda díky. Probudil jsem se, okamžitě jsem běžel k zápisníku a každé vystoupení ve Frýdku Místku, to říkám místním lidem, kteří teda jsou upřímně nadšení. Fakt jako nekecám, vůbec nic jsem si z toho nevymyslel, toto se mi zdálo ve snu a to je můj komentář k písni Soul Kitchen od kapely The Doors.
1: Petře, my jsme slíbili, že pustíme také něco z nového alba skupiny Tisíčáci, tedy z alba Dlouhá, široká a bystrozraká. Výběr je na tobě. Co si dáme?
2: No já fakt mám rád úplně každý zvuk, každý tón z té desky, ale zdá se mně, že pro Rádio Beat možná jako nejvhodnější bude začít písničkou O to. Tou písničkou vlastně začíná celý to album. Je to v tom našem příběhu situace, kdy hrdinka toho našeho hudebního vyprávění se rozchází s úplně nemožným partnerem. Je tam takový ten obraz, kdy stojíte v kuchyni a vaše minulost se promění v krabice od rajčat a v krabice od banánu. A stěhujete se a neříkám, že to je jako nějaká vyloženě rocková píseň, ale je to sičácká rocková píseň, to znamená jakože bez bicích vlastně, ale s tím soundem naším, s basou, s kytarou, s krásnýma zvukama. A myslíme si, že to je taková hitůvka, tak posuďte sami, prosím.
1: No a my jsme se domlouvali s Petrem, že bychom mohli dát dvě písně. Tak klidně uveď i tu
2: druhou. A ta druhá,
1: dáme si tuplák.
2: A ta druhá, to taky si myslím, že s přimhouřením oka může vyhovovat tomu
1: rokovýmu
2: beatovýmu rámci. Je to písnička, o které někteří lidi říkají, že se jim líbí úplně nejvíc teda z toho nového našeho programu. A jmenuje se to V zimě příroda spí. A v rámci našeho příběhu, našeho hudebního vyprávění, je to situace, kdy se ta hlavní hrdinka dá dohromady s takovými kurážnými ženami, divadelnicemi a dají dohromady dušičkové představení. A protože je to dušičkové představení, tak je to o podzimu a tak dále a tak dále. A já jsem úplně šťastný, že vám to můžu nabídnout konečně teď, když je opravdový podzim. Protože my to s kapelou prostě máme za sebou sezónu, kdy jsme to hráli na jaře a na počátku léta a v horkém létě a ve čtyřicítkách ve stínu jsme hráli Zimně příroda spí. No a teď teda konečně, jak se blíží ten Halloween, tak si to můžeme vyslechnout v tom správném čase.
1: To byl Petr Váša, děkuju za návštěvu.
2: Rádo se stalo, mějte se krásně.
1: Loučí se Petr Korál a uši končí dvěma písněmi z nového alba skupiny Ty Sičáci.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
5: Je stejně neuvěřitelný, jak to strašně letí, už je zase středa a jsou tady další živáky. Bez lupenů v kotli vás vítá Ota Seman, což jsem tedy já. No a budu s vámi až do půlnoci a budu plnit vaše hudební přání. Týká se to dnes tedy samozřejmě jenom živáků, to znamená, že pokud nějaká nahrávka, která by vás třeba zaujala, nebude v tom živém provedení k dispozici, no tak se s tím nedá nic moc dělat. Takže, jak říkám, živáky jeden za druhým po celý dnešní večer a vy můžete objednávat na SMS bráně 720 001 222, mailem na studio@radiobeat.cz, přes bíťáckou apku můžete přímo namluvit vzkazy, objednávky na písně, anebo ji tam můžete taky napsat. Využívejte bíťáckou apku, protože je to asi nejistější způsob, jak se dobrat svýho songu. Můžete zkusit i telefonovat na 210 32 33 34, ale tam není úplně záruka, že se dovoláte. Takže si teď na úvod dáme touto a za chvíli budu plnit ta vaše přání.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Jak už jsem avizoval, přes beatáckou apku je nejistější způsob, jak se dobrat svých písní ve studiu. Učinil tak Roman z Českých Budějovic, píše o jo, to jestli můžeš zahraj prosím v živácích Soldier of Fortune od Deep Purple pro všechny beatáky, kterým se podobná muzika líbí a jsou třeba taky až do rána v práci. Takže Soldier of Fortune z toho japonského koncertu, to je to, co si poslechneme a užijeme právě teď. Rok 1977, japonský koncert a tady je píseň Soldier of Fortune.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Zatím se koukám, nepouštíte do těch namluvených vzkazů na naší apce, což samozřejmě bych uvítal, takže klidně tam ty vzkazy prostě nahrávejte. Nahrávátko je právě od toho, abyste ty vzkazy posílali. Takhle píše přes apku další z Bíťáku, tentokrát je to Jirka, píše do bezlupenu v kotli. Dobrý večer, do Beatu, můžem si dneska napsat ti oživák od nejlepší kapely všech dob. Třeba budeme mít trochu štěstí, můžeme poprosit oživák od Iron Maiden, The Talisman. Bylo by to pro všechny fanoušky Maiden a všechny správné bíťáky a hodné moderátory. Předem moc děkujeme, Jirka s Alčou, věrní posluchači Rádia Beat, děkujeme moc. Máme si Talisman, co by ne.

0: bez lupenu v kotli.
1: Další písemné přání, které mi přišlo sem do naší pošty, je od Radka z Opavy. Píše: ahoj, prosím, Progres 2, muž, který se podobá odvrácené straně měsíce. I tohle přání můžu splnit, jdeme do roku 2016 na tenhle živák a slyšíme Progres 2, muž, který se podobá odvrácené straně měsíce.

0: Andy Fairweather Low.
1: Radio Beat. Transfuze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čas se překlopil do druhé hodiny dnešních živáků na Beatu. Bez lupenů v kotli vás vítá Ota Seman a budeme pokračovat pochopitelně v tom, že budu plnit vaše hudební přání. Stačí jenom, abyste si buď tedy napsali na SMS bránu 720 001 222, nebo na mail studio@radiobeat.cz, a nebo, jak říkám, to je úplně nejlepší cesta a nejjistější, a to je naše beatácká apka. Zdá se, že se stydíte trochu mluvit, což je škoda, jo? Bylo by fajn, kdybyste namlouvali ty vzkazy, protože od toho tam právě takovýto tlačítko nahrávátko je, abyste stiskli, namluvili, odeslali. A nebo můžete samozřejmě taky psát, tak jako to dělá třeba býťák Jarda, který mi napsal: prosím Razamanas od Nazaret. Dík, Jarda. Tak Jardo, tady je živák skupiny Nazaret, je to skladba Razamanas a my tedy úspěšně jedeme další hodinku. Jak říkám, jsem tady až do půlnoci, takže živák na Beatu půjdou pěkně jeden za druhým.

0: To žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pořád vám to říkám, pořád vám to opakuju a nedáte si říct. Říkám, že nejlepší způsob, jak se dobrat svý písně, je namluvit to na tu naši beatáckou apku. Jestli ji nemáte, tak si ji do toho telefonu nainstalujte. Vězte, že to stojí za to a že se dá využít. Nejen na dopravu, ale jsou tam informace, máte tam v podstatě články z našeho webu a máte možnost komunikovat s rádiem. To znamená, stisknete, namluvíte, odešlete. Přijde to sem do kompu a já se s tím tady poperu. Třeba taková Terka s Chrudimi, tak ta se do toho pustila a poslechněte si, co po nás chce.
2: Ahoj, Terka Chrudim. Ráda bych slyšela něco novýho od Vohnutu. Čekám na manžela, který přijde s kamarádama od piva. Našla jsem dneska 12 hřibů a je mně krásně. Jdu něco dělat. Mějte se perfektně, ahoj.
1: Tam je jeden problém, něco novýho od Vohnoutů nemám v živým provedení, takže sahám po něčem, řekněme starším, a mohli bychom si teď pustit třeba tu o tom, jak hledali zpěváka na inzerát. Tady jsou Vohnouti.

0: Výborně! Zatleskejte si! Takže teď byste si to mohli dát dohromady, ne?
1: Hledá se zpěvák na inzerát do naší jurní party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpací. Nabízíme i ubytování, v ceně holka na koketování a spoustu

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabídku.
1: Víťák Luboš, který se zapojuje do těch dnešních živáků, respektive do těch objednávek živáků, tak zdá se, bude příznivcem art rocku. Z čeho vycházím? No z toho, že si napsal, že by chtěl zahrát Dream Theater, a to skladbu Under Glass Moon. Mám ji v živém provedení, takže si ji teď klidně můžeme takhle pěkně live dát.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez Lupenův kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak vidíte, že to nakonec funguje a vy tu beatáckou apku začínáte používat. Takhle to vypadá, když se použije právě to nahrávátko. Aleš vám to předvede.
2: Ahoj, co takhle zahrát? Od Kaťáku, Vojn XY. Jednou jsem to slyšel někde živě, krásná reakce publika. Kdo nezažil vojnu, ten neví, o čem to možná je, všem býťákům a těm, co absolvovali 2 roky na vojně. Aleš Kolín, díky.
1: 2 roky na vojně jsem absolvoval, takže si to taky můžu klidně poslechnout. A vlastně si to může poslechnout každý, i ten, kdo na té vojně nebyl.

0: jenom v kotli.
1: Další požadavek na písničku, který mi tady přistál, je od Bíťáka Vaška, který píše, že by chtěl slyšet Davida Bowieho. Píše konkrétně, pust tam Davida Bowieho a jeho Space Oddity. No, tak si dáme právě tuhle věc.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Písemné podobě využil apku Beaťák. David píše: zdravíčko, šlo by zpříjemnit večer s její výsostí kapelou Queen. Předem moc krát děkuji, Beaťák Dave. To by šlo? Dáme si jednu takovou hodně, hodně pěknou vypalovačku. Hammer to Fall bude ta, která právě teď od Queenu zazní. Živě, samozřejmě, jak jinak. Je středa večer. Hammer to Fall!

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Vstupujeme do třetí hodiny dnešních živáků na Beatu bez lupenů v kotli. S vámi Jota Semana, budu tu až do půlnoci a budu plnit vaše přání, která mi adresujete přes naši beatáckou apku. Tam to už zvládáte dokonce i zvukově, což znamená, že mi přes nahrávátko chodí nějaký ty vzkazy, uslyšíte je i v této hodině. No a taky můžete samozřejmě psát ať už přes apku, nebo na SMS bránu 720 001 222, nebo případně e-maily na studio radiobeat.cz, takže se do toho klidně puste. No a já budu plnit dál ta vaše přání. Milan píše, že bych chtěl Roberta Planta Ship of Fools, tady je. It's a song from an album called Now and Then, it's called Ship of Fools.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Krásný večer všem. Můžete mi zahrát prosím Status Quo a Whatever You Want. Díky moc. Dominika, anebo taky D.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Ahoj Oto, tady Petr, věrný posluchač z Floridy. Prosím o zahrání You Have Got Another Things Coming od Judas Priest a bylo by to pro všechny býťáky a pro mě, protože zítra jedu do České republiky domů na dovolenou, takže se už moc těším. Tak jo, tak díky moc, jste skvělý rádio, ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Nazdar Oto a nejlepší Radio Beat, prosím o živého Šatiny Dark od Ozzyho pro všechny, kteří ještě

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Čas letí, býťáci, nezadržitelně, ale máme před sebou ještě celou jednu hodinu dnešních živáků bez lupenu v kotli s vámi Ota Seman, budu s vámi až do půlnoci a plním vaše přání, která mi adresujete, ať už tedy přes býťánskou apku ve zvukové, případně písemné podobě, tak i písemně na SMS bránu 720 001 222 nebo maily studio@radiobeat.cz. Petr si píše o Pearl Jam, chtěl by skladbu Alive, ta je z desky Ten, a tu si dáme právě teď.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Další zvuková nahrávka z beatňácké apky je tady, poslalý Milan.
3: Čoho to tady, Milan, prosím tě, mohl bys mi nechat zahrát písničku Carry On od brazilský power metalový skupiny Angra. Je to ze živáku z roku 2013, jmenuje se to Angels Cry, ten živák. Takže jestli by to bylo ono, a když ne, tak, tak něco od Slayeru. Jo, a jinak mám to taky do půlnoci dneska jako ty, takže zdravím všechny beatňáky a čus zpoza volantu.
2: No, Milane, přiznám se, že Angru tady má. Mám dokonce několik věcí, ale ani jedna není živá. Prostě živák Angry já tady momentálně nejsem schopen vyhrabat, vydolovat, takže možná do budoucna někde pořídím a tady uložím do našich přístrojů domání, ale aktuálně nejsem schopen, takže sahám tedy po Slayerech a dáme si Black Magic. Snad budeš aspoň trochu spokojenej.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabídu.
1: Tak co to máme dál, Vítěnci, jaký přání se mi tady urodilo? Honza píše, tedy Jan píše, pěkný večer, o to, co pak ruci kluci druide. Díky, Jan, Karlín už tam máš, ne? Mám tady Karlín a druide si můžeme dát.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Dnešní večer bez lupenu v kotli už se blíží ke svému finále. Ještě něco málo přeci jenom stihneme. Jedno z těch přání, které mi tady přistály, je od Michala. Píše: ahoj o to, prosím o live Jethro Tull, ideálně Locomotive Breath. Díky a fajn večer, Michal. Tak jo, tak tady je ta lokomotiva. A pěkně se nám rozjíždí.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Tak se dívám na ta přání do komputeru, co ještě stihneme, každopádně vysáče, ty stihneme, píše mi tady Tomáš, tedy Tom, píše ahoj, prosil bych vysací zámek písničku Známka Panku, díky. Byl stručný, já budu taky stručný, pustíme si ji.
2: Známka Panku.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Málo platný býtáci, ale dnešní večer plný živáků tady na Beatu, tedy bez lupenu v kotli, se blíží ke svému definitivnímu závěru. Už zbývá čas na poslední přání. Možná bych ještě technicky doplnil, nebo jednu technickou doplnil, a to je o tom, že někdy je lepší to nenechávat na poslední chvíli, protože jak se chýlí ten dnešní pořad, a nejenom ten dnešní, vždycky každý týden, když se to chýlí ke konci, tak se mi tady ta přání začnou hromadit víc a víc. Zkoušejte to posílat už v tom příštím týdnu, klidně s předstihem, klidně během odpoledne, protože já potom od té 8. hodiny večerní, až tady usednu, tak to můžu rovnou odbavovat. Takhle se mi to tady nahrne potom v závěru v té poslední hodině, jenomže ta hodina není nafukovací, a tak se na mnohé z vás vlastně nedostane, což je škoda. Takže posílejte to včas, posílejte ta svá přání hned už s příchodem večera ve středu, a vlastně můžete klidně i během celého dne, protože kolegové mi to tady pěkně budou schraňovat na večer. No a teď si poslechneme vlastně to poslední přání, který poslala býťačka Soňa přes býťáckou apku. Funguje to naprosto skvěle. Jinak já se tedy rozloučím, tak dobrou noc.
2: Ahoj, prosím tě, mohl bys zahrát něco, nějaký živák od Axel Rudy Pell, prosím tě, děkuji, Soňa.

je beatu. Jak jsem slíbil, tak jsem učinil tady na beatu klasiky rockového žánru, jsem uklidil hluboko do beatových archivů, abychom mohli z těch archivů vytáhnout ty neklasiky, kterým je věnován celý díl pořadu Naděje beatu. A sebechvála smrdí, ale myslím, že dneska to bude velmi pestré, jestli ne žánrově, tak ale v každém případě geograficky. Jak to myslím, si řekneme, k tomu se dostaneme a bude to naprosto jasné. Už jsme začali, takže už můžeme říkat, že jsme v plném proudu naděje společně s kapelou Snaefell, psáno Snaefell, kdybyste je náhodou hledali a kdyby vás třeba zaujala ta věc, která už je za námi jako otvírák nazvaná Sortor. Já vám k tomu můžu přihodit další muziku, ale taky další informace, protože, a tady to chválím tedy velmi, Snaefell poslali sem do beatu takzvaný preskit, takže nemusím nic hledat, stačí, když to budu číst a budu vypadat strašně chytře. Snaefell je šumperská metalová legenda hrající silný moderní melodický metal, která vznikla v roce 2008. Vydala dosud 3 alba, Síla hudby 2.9, Stratovulkan 2.15 a zatím poslední EPko nazvané S úctou a nadějí, která mapuje poslední společnou tvorbu s původními členy kapely a jeho úvodním singlem se stala píseň Vichr války. To bylo v roce loňském, takže je to velmi čerstvá záležitost. Za zmínku také stojí společný koncert kapely Snaefell s norskou metalovou formací The Federation, který proběhl v roce 2014. Jednalo se o miniturné po České republice, během kterého odehrály 2 koncerty za doprovodu brněnské skupiny Malibu Shots, a to v brněnském klubu Melodka a taky na Strahově v Praze v klubu 007. V letech 22 a 24 se kapela probojovala na prestižní festival Masters of Rock do Vizovic, tak tam jste je mohli také vidět, a pak tady píšou, na přelomu roku 24 a 25 prošla skupina zásadní personální proměnou. Uzavřela se tím takzvaná stará éra. Jako poděkování bývalým členům a fanouškům a vydali na podzim roku 2025 rozlučkové EP S úctou a nadějí, pokřtěné s pomocí spřátelené šumperské formace Opět a Radeček. V březnu 26 kapela uspořádala v Nové Malíně první ročník vlastního indoorového festivalu Snaefell Fest a již chystá druhý ročník v dubnu 2027. Tak tolik jenom krátce z toho preskytu, který poslali muzikanti z kapely Snaefell sem k nám do beatu, skvěle posloužil jako zdroj informací taky v rámci toho otvíráku a naděje beatu, kdy já vám dlužím ale ještě jednu píseň samozřejmě, protože snaha je pustit si od té, které dané kapely songy 2, alespoň jako takovou malou chuťovku a ochotnávku toho, jak ta muzika jejich zní, a z toho výčtu bylo jasno, že Snaefell mají co nabídnout. Nebudu to ale komplikovat, sáhnu po názvu skladby, který už tam taky zazněl, jmenuje se Vichr války.

Naďa je bítu. A jdeme rovnou dál, tedy Posnefel a druhé věci od nich, myslím tím skladbě zvané Vichr války. Tady mám připravenou úplně jinou formaci, která se nazývá Korona. Psáno Corona, nijak to nesouvisí s dobou temna, která přišla před nějakými kolika, už dneska 7 lety, ale když to budete hledat, tak je potřeba dostat se ke Koroně Klatovské, protože přeci jenom kapel s názvem Korona napříč žánry a historii rockové či metalové muziky je víc než dost. Ta, která nás dneska zajímá, ta, která je pro nás dneska důležitá, tahle ta Korona, tak ta vznikla okolo kytaristy Honzy Honzaka Kolomazníka, ke kterému se připojil jeho dobrý kamarád bubeník z jeho předchozí kapely Septic People, Honza Jendis Štolba a jeho brácha Adam Štolba. Ke skupině se následně přidal baskytarista Vojta Beriberka, který byl původně kytaristou, ale přešel na basu a položil tak základ této pevné hardrockové sestavě. Ve skladbách najdete inspiraci kapelami jako Black Sabbath a Black Label Society, stejně jako spojujícím prvkem Zakem Wildem. Čtveřice je charakteristická energickým přednesem a nekompromisní kombinací tvrdých riffů s melodickými pasážemi. V roce 2020 přichází personální změna na postu baskytaristy, Barryho střídá Dave, neboli David Kass. Kapela se začíná sedat a drtí nejedno pódium. Rok po nástupu Davea nastupuje na post solového zpěvu Jirka Amos Berky. V roce 26, a to je to, co nás teď zajímá, to je nejčerstvější, přichází do sestavy nový hlas, zpěvák Radek Soukup. Kapela v tuto chvíli působí v plné síle s novou energií a neochvějným tahem na bránu. Takhle já to tady teď cituju z webu kapely Korona, kde se dozvíte o nich samozřejmě víc. I třeba tu celou sestavu aktuální Honzák, Jendis, Adam Štolba, Dave a Radek Soukup, ti to tvoří teď pohromadě. Zjistíte, jak jsou na tom s koncerty a zjistíte, jak jsou na tom třeba s vydáváním nějaké té muziky. Já, když o nich mluvím, tak se samozřejmě rovnou přiznávám k tomu, že od nich nějakou muziku mám připravenou k puštění. Ta jedna se jmenuje Hadí oči, ta druhá od Korony ponese název Cesta.

Nádeje beatu. To byla Korona a její Hadíočia cesta. Obě dvě skladby téhle kapely dohrály a já se teď tak trošku vrátím do starých časů, protože já si nepamatuju, kdy jsem tady v rádiu naposledy něco čet přímo z papíru. Ovšem, teď tady papír mám, dokonce velmi čerstvý. Dneska vlastně na poslední chvíli, slyšíte, jak s tím šustím, že nekecám, tak mi přišlo po staru obálka, ve které bylo CDčko a byl k tomu ručně psaný dopis a mně se ten příběh téhleté muziky a téhleté kapely hrozně líbil, tak jsem ještě na poslední chvíli zvládl tady změnit plán a zařadit tuhletu kapelu do dnešního dílu pořadu Hard and Heavy. Abych to vysvětlil, tak já budu citovat z toho dopisu. Dovolte mi, abych vás pozdravil a představil se, jmenuji se Tomáš Kejř, jsem hudebník, skladatel, zpěvák a producent, narozený v tehdejším Československu, konkrétně v Aši, na západě Čech, trvale žijící posledních 30 let na severu Španělska v Pamploně. Na doporučení Petra Korála, kterého znám již řadu let, který mě kdysi před lety zpovídal ve svém pořadu plzeňského rozhlasu, co by vlasatého mladíčka, jsem se rozhodl vás tímto dopisem oslovit. Před 4 roky jsem zde v Pamploně spolu s klávesistou Jorgy Kordonem založil novou hudební formaci, kterou jsem nazval Doktor Faustus. Postupem času se rozrostla o kytaristu a bubeníka, tolik alespoň zkrátka o vzniku kapely. Je tomu zhruba měsíc, co jsem vydal spolu s ostatními členy vlastním nákladem dlouhohrající album CDčko sestávající z 10 skladeb, nahraných zde ve studiu v Pamploně, a její žánr bych pojmenoval jako progresivní rock. Vesměs jsem zůstal věrný také rodné řeči a kromě dvou skladeb ve španělštině a jedné v angličtině jsem naspíval ostatní česky. Rád bych zmínil, že úvodní skladba pod názvem Los Corderos del Inferno se již před svým vydáním na albu dostala jako single na stránky novin a rádií s velkým ohlasem a tak dále a tak dále. Pak je tady pozvánka na YouTube a podobně. Důležité je, a to jsem chtěl, aby zaznělo, tak to se mně líbilo, že i po těch 30 letech ve Španělsku ta mateřština, tedy čeština, tak jako převládá v tvorbě Tomáše a jeho kapely. Doktor Faustus, tedy budiš ta další kapela, kterou si pustíme. Dáme si jednu českou a dáme si jednu, která je právě v té španělštině, jmenuje se Tetování přes jizvu. Jestli jsem si to správně přeložil, Tatuaje de Cicatriz, omluvte mou španělštinu, tak jsem si já tady přelousknul název té jedné skladby, předcházet jí bude ta, která nese název Gospel.

Naděje beatu. Často říkám, že naděje beatu je o těch našich kapelách a často tím jako tak jako dávám do souvislosti, že i Slováci mají své místo v naději beatu, lebo všetci jsme bratia, i to Polsko jako Slované, tak se nám do té naděje tu a tam hodí, když odtamtud přijde nějaká muzika, nějaké zajímavé, méně známé kapely, ale mám pocit, že za historii pořadu to bylo poprvé, co teď hrála na beatu muzika španělská, vyrobená tam, natočená tam, vydaná tam, i když samozřejmě s českou stopou, proto taky parádně a pasuje do naděje beatu. Pojďme postoupit k muzice další a pojďme si nabídnout další kapelu, zvláště pro ty, kteří mají rádi takový ostřejší přístup k muzice. Když budu citovat jenom třeba z Benzónu téhleté kapely, tak tady je napsáno toto. V roce 2007, když jsme byli sopláci na středních školách, jsme se v sestavě Vítěz Stašek Kreveťák, Honza Botek Jensen a Dominik Mitáček potkali ve zkušebně v Luku. Kontakt nám na sebe dal tenkrát společný známý Michal. Výsledky tohoto našeho prvního setkání byly dva. Prvním bylo odcizené kolo značky Ukrajina, druhým pak to, že založíme kapelu. A ještě s basákem Markem Foltínem alias Vagasem jsme si plácli. To je praúvod kapely, která se říká Hlavní jistič. Tak sobě, když mi posílala svoji muziku, tak ještě tady připsala velmi stručně. Jsme kapela z Uherského Hradiště, hrajeme HC Punk, i když někdy to spíš pomenováváme jako Breiglpunk. Hrajeme od roku 2007, jsme celkem čtyři v kapele. Naším cílem je oslovit nové posluchače a zahrát na dalších festivalech a klubech. Tak to je velmi stručně tak jako o téhle té kapele. Ono u těch punkáčů mám pocit, že ty další popisy ani nejsou úplně potřeba. Podstatně důležitější je ta muzika. Jak jsem říkal, trošku ostřejšího zrna, nebo hrubšího zrna, ale proč ne do naděje beatu se nám to výborně hodí, zvlášť v tuhle tu chvíli. Vysvětlím za malou chvilku. Dáme si od Hlavního jističe Nemám ani páru a dáme si taky

0: Naděje beatu.
1: Trocha Braigl Punku v podání kapely Hlavní jistič tady u nás na beatu, tak tu vystřídá v naději beatu, já bych řekl, přesný protipol. Něco, co bych fakt šel úplně na druhou stranu spektra od toho punku co nejdál, a hned to vysvětlím tady tím dopisem, respektive mailem, a v zápětí i tou muzikou, která bude opravdu z úplně jiného světa. Přišel úplně nenápadný e-mail, který obsahal muziku, která mě doslova uchvátila. Zjemníme velmi a vrhneme se do světa instrumentálek, to říkám dopředu. A budu citovat. Rádi bychom vám nabídli naši současnou hudbu od vzniku v roce 1998, kdy skupina vznikla jako speciální etnorituál na jevišti, se postupně vyvinula až plně kompaktnímu big beatu s etnickými nástroji a psychedelickými prvky. Už 7 let vydáváme u nezávislého řeckého labelu Cosmic Leaf Records, čítající asi 70 autorů z celého světa. Shivanam a solo projekt I One jsou pouze jediní zástupci české hudební scény na tomhletom labelu. V loňském roce jim produkoval single basista Killing Joke Martin Youth Glover a vydal u svého labelu Liquid Sound Design. V současnosti je už vydaných 6 alb, asi 5 singlů a mnoho spolupráce s hudebníky z Izraele, Holandska, Anglie či Nového Zélandu. 4členná skupina na Shivanam je tvořená muzikanty jako Ivan Ješek, hráč na kytary, synťáky, samply, loopry, mixy, didgeridu, džembe a podobně, Edgar Mojdl na klávesy, samply, flétny, perkuse, Tomáš Plšek na bicí a elektrický bicí a Rhys Braddock jako baskytara. Ti pohromadě tvoří tohleto uskupení, od kterého my si pustíme vlastně 2/3 takového mini alba progresivně psychedelického zvaného World of Fungi. Tak se bude jmenovat taky ta druhá ukázka, ta, která bude předcházet, nese název Over the Platfu. A bude to dneska v naději beatu tak nějak skoro všechno. Teda ještě udělám poděkování všem, kteří píšou, radí, ozývají se na můj mail standa@radiobeat.cz a vám všem, kteří vymýšlíte, co bychom si v naději beatu měli a mohli pustit. No a zároveň udělám rekapitulaci, co jsme tu dneska měli. Třeba Snefel, Surtur a Vychrválky. Pak hrála Korona, Hadí oči a cesta. Byli tady španělští Doktor Faustus, Gospel a Tatuaje de Cicatriz. Hlavní jistič Zabera, Nemám ani páru, a Shivanam s písněmi, skladbami nebo kompozicemi.

0: Čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

Větrník na Rádiu B. Dobré časy nám v titulku písně Let the Good Times Roll popřála skupina Electric Callboy z německého Porúří. A já jsem schopen pouze dodat kežby. Z Rádia B vás po 1015. zdraví Jaromír Tůma a technickou a režijní podporu mu poskytuje Michal Kohoutek, který je tu se mnou po třetí. Tak tedy vítej v rokové mlýně, kolego, ať tě nepřiotráví aroma kouřících hadů, jeteborské formace Smoking Snakes, další z těch, které se hlásí k osmdesátkám a vzorům jako Red a Wasp. 10. července vydala druhé studiové album All Lights On a nechá nahodit světla za zvuků nahrávky Screaming for More.

0: se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: 64. největší anglické město Rotherham zdánlivě nemá světu co nabídnout, ale přece jenom. Ve Větrníku ho už třikrát reprezentovala indie rocková skupina Raytones. Ta se zapsala do městských análů zejména po 6. červenci 2024, kdy v místním parku vyprodala koncert pro 20 000 diváků. Údajně největší od vystoupení T-Rex v roce 1971. 7. srpna se Raytone znovu ohlásili čtvrtým albem A Lovely to Broken Town, z kterého dáme na poslech Denton Rock.

0: Pročte to spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Liverpool to není jen fotbal a vzpomínka na Beatles, ale i současný metalcore a new metal, jaký zde šíří skupina Low momentálně na svém čtvrtém albu Stranger to You. Budeme z něho hrát Fortress Down a dost možná si náš slovník hudebních pojmů rozšíříme o spojení metalcore progressive.

0: větry.
1: Na Rádio Beat.
2: O 33 let starší, ale i moudřejší, tak si mohou připadat zpěvák Ziny Zen a kytarista Harry Cody ze švédského Skevde, když je gramofonová firma po letech přemluvila, ať to spolu znovu zkusí. V rozpuku mládí totiž hráli v místní glam metalové skupině Shotgun Messiah, která se ale v roce 1993 rozešla. Slovo dalo slovo, aktivované duo vypustilo 24. července album Beautiful and Damned a výsledek je zavazuje, aby pokračovali přesně v duchu záhlaví písně Let's be heroes, buďme za hrdiny.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Skoro každý týden stoupí do první stovky amerického rockového i metalového žebříčku deska se záznamem koncertního vystoupení. Je to hodně nebo málo? Větrníku to stačí. Pro mě je živákem týdne s datem vydání po 7. srpnu dokument z Mexico City, z vyprodaného stadionu GNP Seguros, kde 65 tisíc diváků vyšiluje při vystoupení americké dvojice 21 Pilots. Pro účinkující Tylera Josepha a Joshe Dana byla extatická odezva publika tak nečekaná, že dvojalbum nazvali Víc, než jsme si mohli představit. Pustíme si Routines in the Night.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Z prostředí neskonalého odvezu vás teď odvedu, milí bíťáci, na okraj hudby temné, deprimované. Přehodit výhybku nálad je snadné, tvůrcům stačí zapojit slovičko post. A jsme rázem v post roku a post metalu. Prostě až po něčem, co doznívá, ne-li přímo zahnívá. V rubrice Ploužák do tohoto prostoru vstoupí bostonská skupina Junius, která od 26. června šíří melancholii a splín na svém čtvrtém albu Sotera, konkrétně v nahrávce Summoner.

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Nejhranější portugalskou formací ve Větrníku je lisabonský Moonspell, který se hlásí po 11. Stylově pendluje mezi gotikou a doom metalem a náš pořad už několikrát zušlechtil společným vystoupením se symfonickým orchestrem. 3. července vydal 14. studiové album Far From God, na čas příliš nekoukal a snímkem For the Love of Mortal si řekl o zařazení do naší rubriky Kláda.

dumb. Our children

0: větry.
1: Radio Beat. České geny v rodokmenu chicagského kytaristy, klávesisty a skladatele Jima Petterika nás opakovaně přitahují k osmému albu Unbridled skupiny Pride of Lions, ve které má vedle zpěváka Tobyho Hitchcocka hlavní slovo. V roce 2003 založené kvinteto přímo dýká hudbou osmdesátek, kdy Petterik rozšířil s tehdejší kapelou Survivor své nejznámější dílo Eye of the Tiger, píseň z filmu Rocky. Já ho však sledoval už od roku 1970, kdy se souborem Eyes of March první zabodoval bestsellerem Vehicles. Dnes dojde na jeho aktualitu Loose Like Vida.

0: Větrník. Na rádiu B.
1: Za německý protějšek Petrika lze považovat stuttgartského basáka, zpěváka a producenta, vystupujícího pod pseudonymem Matt Zinner. Také za něho hovoří rozbláchlé dílo, hlavně 22 alb skupiny, které propůjčil své jméno Zinner. To poslední vyšlo 31. července a svým názvem Boom Bang Goodbye rozhodně nemíří na intelektuály. Ještě ale než si řekneme goodbye, dočkáme se songu Check, Wait.

0: Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu Beat. Třetím vstupem z třetího alba Vilénu z 10. července rozhrazí Amanda Liberg, přezdívaná

Eva Maria opětovně bránu větrníku a definitivně se prospívá mezi naše dívčí autority, kam si přivede, konkrétně v písni Serve by Scares, i svou detroitskou kapelu Eva Under Fire. Všechno má pod kontrolou její manžel a kytarista souboru Rob Liberg. A já začínám věřit rádiu Pandora v kalifornském Oaklandu, které soubor označilo jako pozoruhodný.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: 14 dní jsem to vydržel, ale teď ten kolotoč znovu roztočím. Mám na mysli Legacy, 10. album elitní Las Vegaské kompanie Five Finger Death Punch, které vyšlo 31. července a svým 28. vstupem zaútočí na pozici v top 10 nejhranějších kapel v našem pořadu. Každý lže, everybody lies, jak se praví v názvu písně, ale já vám říkám pravdu. Tím se s vámi loučí a na týden se odmlčí Jaromír Tůma.